0: a Robert Rok.
1: Mě byl rok a půl.
0: No,
1: a už jsem uměl chodit.
0: No.
2: A já si z toho pamatuju to, jak jsem se schovával u babičky pod okny. Dole hořely pneumatiky pod oknama, střílelo se z děla a tam se točil tank. A já jsem se strašně bál a schovával jsem se pod tím oknem a brečel jsem a, no, to a prosil jsem babičku, nechci, aby byla válka.
0: Kdybych tě takhle viděl, tak bych ti zaspíval bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.
2: Ano, proto když jsem poprvé slyšel Karla Kryla, tak hned přesná, přesně mířený šíp do srdce.
0: Přesně, no. Přesně řečeno.
2: No a tohleto jsme se posunuli o týden, takže jsme teď ve Woodstockovském termínu.
0: Ano. 13.8. až 16.8. Takže 13, 14, 15, včetně 16, jo?
2: Ano,
0: 16 ještě hraje. Ano. Takže 4 dní, no obrovno pražskej, no teda českej Woodstock, ne pražskej, pán proboha, teď bych si napackoval, co jsem to řekl. A no. Jenom vám připomenu, tady já na to vidím.
1: Trutnovský Woodstock,
0: probíhá. Pozor, a přátelé, já jsem Trutnovský Woodstock, ano. Český Trutnovský Woodstock. Já jsem tady ve Spovědnici měl a oba jsme se toho báli. Mýho kamaráda Ondřeje Havelku.
2: Ano.
0: A on říkal, co tady budu říkat, čověče, jako ne, já zpívám a dělám úplně jinou muziku. Jo, Opso, Melody Makers a tak dále. A jsem říkal, Ondřej, a co jsi poslouchal, když jsi byl mladý? No Stone, volá Beatles. Říkal, no tak vidíš. A nakonec tady ale zpíval Dívku v modrém normálně live tady na rádiu Beat. Tak proč to říkám? Protože Ondřej Havelka je jednou z velkých hvězd toho, chápu to správně, že kdo je velkýma tlustýma písmenama, a tak je velká hvězda.
2: Ale není to úplně u nás tak pravidlem. Menším písmem jsou třeba Jasná páka, Red Z, Vysací zámek, Monkey Business, Ventolin, Garáž. To jsou všechno naše kmenové partičky, které máme rádi. Jo.
1: Ne, Balabus
2: a spolu.
0: To je Pepa tam bude, Balabus. Tak já, počkej, tak aby neměli zmatek
2: posluchači.
0: Tak pozor, přátelé. Lucie tam bude samozřejmě, jo. Tady zástupce Robert Kodym. Výběr tam bude, pražský výběr. The Wailers, Ondřeje Havelku a Melody Makers už jsme zmiňovali. Jasná páka s Davidem Kollerem, se kluci zase potkáte tam, viď, Roberte? Jsem nechtěl šťouchat. Jako.
2: David s Jasnou pákou bude hrát ve čtvrtek, Lucie v sobotu.
0: Takže udělili, je to takhle. V pořádku. Dobře. Vysací zámek, ty vole, Monkey Business Martina Houtka, ten se mnou hrál jednu dobu, pozdravujte ode mě. Ventolin, to se přiznám, neznám, Garáž, Portless, Kamil Střihavka a Leaders Dunaj, ježiš, ty ještě jsou, Plastic People.
2: Výborně hrajou.
0: No,
2: ještě s Janou Vébrovou.
0: Zrní, to je výborná kapela, pozor.
2: MC Gay.
0: Gay. Co to je?
2: No to by se měl dovzdělat.
1: MC Gay, to by ho znám od svý dcery.
0: Tak se to tak proč to říkám?
1: To aby,
0: já neznám všechno, tak to vysvětlete, ale posluchači nemusí znát, že jo? To je něco tanečního, nebo jako?
2: No takovej trošku rap, trošku elektroniky, nejsou to žádný takový tuctový texty. A je ani ten MC Gay je takový jako aktivista. I to chce si poslechnout.
0: A mladý kluk, mladý kluk.
1: Že se s tím nestare.
0: Ano, to je přesně řečeno.
2: Zrní se vracejí po dlouhý době.
0: Mucha, přátelé, s něma jsme hráli teď s Dakobou, s Dankou Rubendem, na festiáku teďka v létě. Výborná parta.
1: S Muchou já zpívám na její desce pěkně, prosím.
0: Fakt, jo? Ten svět je strašně malej.
1: Deska z roku 18, tam si mě můžete poslechnout, jak zpívám.
2: No a Mucha, počkej, Dane, a Mucha, to je ještě jedna perlička. S Muchou se samozřejmě i Robert uvidí, a protože Mucha bude na festivalu opět celý 4 dny a celý festival uvádí, a aby toho nebylo málo, tak každý ráno bude mít ještě jógu s Muchou. Na hlavním pódiu v 9 hodin s karimatkama a yoga s Muchou.
0: Roberte, takže... no, a možná, nechci nic říkat, budeš muset stávat v 7, ty jo?
1: Počkej, já koukám, a stát na hlavě. Zdeněk Suchý uvádí, Čuňas uvádí, Karel Škrabal uvádí. No
0: počkej, Zdeněk Suchý tam bude taky? No. Hele, kluci, počkejte, hele, stop. Budeme pokračovat v tom výčtu, který je exkluzivní teda, jako bez ironie. Fakt skvělý, ale ty lidi, když jim to do nich teď nahrnem, tak se nebudou pamatovat. Tak budeme v tom pokračovat a připomínat.
1: Ale pokračuj, tamhle jedna kapela s tím názvem, to je úžasný ten sbor, to už se těším, až k tomu dojdeš.
2: Sbor Břežanských
1: kastrátů. Ano, jo. Nádherný název.
0: Roberte, tyhle dědo prdolení, já jsem říkal, že to řekneme potom, ať si to ty lidi pamatujou. V každém případě, pozor.
2: A co jsme teď říkali,
0: že teď pustíme? Jsme říkali, že pustíme kapelu, která taky patří k těm zahraničním hostům tohle festivalu a je to kapela velkýho jména, tak řekni, jak se jmenuje a já ji pustím.
2: No jsou na plakátě hned vedle Lucie, Gogol Bordello.
0: Tady je máte.
3: Back in the day, as we learned, a man was not considered to be considered to be. Has he not gone beyond the hills, has he not crossed the seven seas?
4: Yeah, seven seas at least.
3: Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Je 21 hodin a 1 minuta, posloucháte Rokovou zpovědnici. Mými hosty jsou Martin Geronimo Věchet, no a Robert Kodym. Mám ještě spoustu otázek, ale možná si na všechno nevzpomenu, protože mám hlavu jak balón. Pokud mi s tím chcete pomoct a chcete se vyzeptat Roberta nebo Martina na Festiák, na Trutnov, na Lucii, na cokoliv, pište SMSky nebo pište e-maily s vašimi dotazy a nebo i volejte na číslo 210 32 33 34. Tady je jedna z takových prvních vlaštovek. Zdravím do rádia, krásný nový stroje mě vrátili do doby, když mi bylo 16 let. Díky Zdeněk. Tak to poznámka ke krásným novým strojům, který budou na Trutnově hrát. Jo. Je tak. Cože?
4: Mě bylo taky 16.
3: No, k tomu se ještě dostaneme. A tady mám ještě jednu takovou poznámečku. A to se týká Roberta. Ahoj, Dané, všechny vás zdravím. Chci ti poděkovat za minulý týden, kdy jsi mě pozdravil do Etra a věnou mi písničku, jasně. A Robertovi bych chtěl říct, že Lucie je dobrá, ale když jsem jako puboš poprvé slyšel Vanastovky, tak jsem si set na prdel. Díky za skvělý soundtrack mýho dospívání. Přeji vám všem příjemný večer. Zdraví vás, Radim z Sheffieldu.
5: Díky, no. Radim z Sheffieldu. Díky.
3: Tak fajn. Pustíme si teď písničku, kterou vybral zase Martin, Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff, a zase je to souvislost s Trutnovem, za chvíli se k tomu dostaneme.

0: Roková spovědnice.
1: Ano, Roková spovědnice a já klidně. Jsem vždycky, chlapci, jsme feteru, jenom.
2: Dobrý den.
1: Jsme feteru.
3: Dobrý den.
1: Já se taky omlouvám, uvedl jsem Wailers a pustil jsem Queeny, ale protože tady je opravdu velice, jak jste teď před chvíli asi slyšeli,

0: Tak taky, ty jsi tak nehulili ty Queeni, že jo? Jsem slyšel jiný historky.
1: No, já myslím, že velmi zhulili víc, no, tak jako Bob Marley, že jo, tehda ještě kdysi. Jo. Je to taková vzpomínka na něj. Hmm. Tak jak jsi dostal Mainovýho zpěváka? Mluv o nich.
2: No, já bych spíš dal slovo Robertovi, protože to bylo pěkný, jak se vytvořil no, na některé ty kapely, tady koukáme na ten plagát.
0: Já jsem se chtěl zeptat, no, že tady ty Wailers, tak oni vlastně, jak dlouho hrajou? Jako zřejmě Bob Marley tam nespívá, předpokládám, že je zaneprázdněný, ale... mají nějakýho, jaký mají zpěváka, jak to funguje? No, moc mě to zajímá.
2: Vypadá blbě. Ale to úžasně zpívá.
1: Proč vypadá blbě?
2: Žádný dready, plešatej, ale...
1: Hle, ale je rastam ani stárnou, ty vole. No.
2: Ale když začne zpívat, tak to je, úplně si to dovedu představit, to naše podhorské ležení, mm-hmm. a jak se nad ním bude vznášet dým, mokasíny tančit a... celý hlediště se vlnit, jako
0: jo.
2: To bude magická atmosféra. No počkej, a ty to ani nevíš. Hmm. Po Wailers bude hrát kdo?
1: No po Wailers, no, abych teda, tak abych to zase...
2: Ty s tou úžasnou
0: zbor břežanských kastráců.
1: Tak pozor, ne. Chlapci,
2: po Wailers bude hrát...
1: Tak aby se tady nedošlo k omilu, aby
2: ano,
1: se...
2: Vy boží, budete... Martine, hrát aby, po Wailers, ano.
1: Abys se znestrapnil ty, ne. Já vám to...
0: To je úžasný.
1: Uvedu do liney, jo. Bob Marley and the Wailers, jo, takže ta originální nahávka bude teď.
2: Ano.
1: Potom budu hrát Jefferson Airplane a pak si pustíme Luci, jo. A to potom si ještě popovídáme. Ale... Aby to bylo po pořádku.
2: Dobře, ale ještě Robert se chtěl zeptat na ty Wailers, jako co... To je vlastně za kapelu a tak jsme se tady bavili.
0: No mě by zajímalo, čekej teď, já jsem to zapomněl, jo, ne, mě se vybavil sorry, zvědavý invalida. A mě by teď zajímalo, jak ta skupina Wailers, jak hrajou dlouho vlastně?
1: To jsi se ptal, já myslím, no, že 50 let určitě.
2: No, počkej. Oni
0: předpokládám, že když Bob zemřel, ano. Tak nějakou dobu ano. Asi nehrál. Že jo?
2: Já myslím, že 50 let, že teď mají i výročí, ale hlavně tak z těch původních Wailers už tam není nikdo, to jsou všechno potomci, to se v Janáčkově Filharmonii taky nehraje Janáček. Ano. Tak to je něco podobného. Na což mě opět taky Martička upozornila, že když bude někdo rejpat, že ve Wailers už nejsou lidi z Wailers, tak jako, no nejsou, ale jsou to jejich potomci, následovníci.
0: Ano.
2: A
1: Martička
2: a
1: ten, je tvoje dcera, jo?
2: Ano, no to je ta vyštudovala etnologii.
1: No, jako. Ta musí být teda, ta musí být opravdu přísnej švih, když ti takhle.
0: Promiň, co vystudovala?
2: Etnologii.
0: Jo, etnologii, jo.
1: To není etymologie.
0: Já jsem tě rozuměl, technologii. Si říkám, co to je. Etnologii, jakože Indiány a tak, jo?
2: No, spíš českou kulturu. Jako.
0: Boží.
2: No.
1: Jste věděl, že v Čechách byli Indiáni.
0: Já vím, že byli staří Slované, to byli Indiáni.
2: Ale tak trochu, možná že... třeba příště, moc nerada hovoří, tak třeba příště se nám ji podaří sem dostat. No. Ona nechodí do rádií. No.
1: To by byla velká vzácnost. To by mě zajímalo, to já bych si s ní chtěl utkat, tak, jako když je takhle přísná. Dobře.
2: No, takže sobota, můžeme nastínit sobotní trutnovský program. A to bude, jestli to budu říkat dobře z hlavy, garáž, Red Z, před garáží ještě Kamil Střihavka, jo, takhle. Takže Kamil Střihavka, garáž s božským Tonym, po božským Tonym
0: yes.
2: Red Z, po Red Zedovi, kterýho si taky doufám, že pustíme, to je prostě magický v tom, že hlas Ozzyho s metalem za zády a do toho elektronika. Mladý kluk, skvělý. A po Red Zedovi Monkey Business to roztančí, dorazí to Wailers, ten divoký tanec, a jako třešnička na dortě Lucie, která v životě na Trutnově nehrála. Trutnovu je 42 let, Luc

0: Ty 40. Takhle to do sebe zaklaplo.
1: Máte kluci?
0: Co, Roberte?
1: Roberte, máš trému. Máš trému?
2: Před náma.
3: Ty vejlož.
0: A tohle všechno se v přímém přenosu. No, mám trému. Robert dozvídá.
2: No.
1: Já jenom takový doplňující technický dotaz. Říkal jsi sobotu.
0: Ano, sobota.
1: Festiák začíná 13.8. To ano. Ale sobota není, nebo je?
0: To je čtvrtek.
1: To je čtvrtek. To je tak ty jsi teď přeskočil rovnou na sobotu, jo, v souvislosti ano. S Whalers a potažmo Lucí.
0: Ano.
1: Dobře, pak se dostaneme k ostatním dnům.
0: Ty tady skáček z Whalers na Queen.
1: No tak, tak si můžeš si dovolit skákat.
0: Dovolit,
1: jasně. Ze čtvrtka na sobotu. Co si budem povídat? Tak, jdeme na to. A

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Martin Věchet, Martin Geronimo Věchet a Robert Kodym, mý dnešní hosté v Rokový zpovědnici. Tady mě někdo píše, Dané, neskákejte si tak do řeči, není pak rozumět, co říkáte, a mě to hrozně zajímá. Tak budeme to více regulovat, chlapci, jo, ať si do řeči neskáčeme. Protože těch informací opravdu ještě musíme sdělit mnoho. Teď se zeptám já, aby jsme si neskákali do řeči a oslovím Martina. Martine, 3 stage, říkám dobře, že ano, mraky kapel a opravdu zvučných jmen. Co si budem povídat? I z historie českého Big Beatu, a to nemluvím ani o zahraničních hostech. Ty seš náčelník, tvoje dcera, jak jsi říkal, je v podstatě šéf dramaturg celého toho festiáku. Kolik vás tam musí být v té produkci, abyste takovýhle festiák dali dohromady?
2: Teď jsi to řekl.
1: 2, jo? To kecáš.
2: No, 2 až 3. 2 až 3 lidi dělají celý tohleto pow-wow a hlavně to táhne teď Marta. To je náčelnice, tak já jsem takový nějaký do roztrhání těla se jí snažím pomáhat a nějak to celý korigovat a tak, ale jinak za asistenci slepic, ovcí, koček a psů a pobíhajících dětí se tohle stopava urodí na takovým baráčku za městem, anebo u nás doma v kuchyni na náměstí, nebo v horách, nebo na cestách v karavanu.
1: Takže rok na tom děláte?
2: Celý rok? No, jasně. Zhruba.
3: Já jsem se chtěl jako zeptat, a teď už ta otázka je asi zbytečná, ale já jsem se chtěl zeptat, že když ten festák skončí, jestli prostě ležíš půl roku na lahátku na ostrově svatého Bartolomě a pokuřeš kubánský doutník a pak teprve se to přijde. Ale ty jsi mi jako odpověděl, jsi říkal 2-3 lidi, tak to je...
1: To je masakr.
3: Kolik hodin spíte denně? 4?
2: No teď moc ne. Tak to je jak pravopád.
3: To je ale super, no.
2: 4 hodiny, tak... Tak podstatný je taky to, že to má furt toho ducha, který ho tam mělo, když ten festival vzniknul, protože ty lidi, kteří jsou okolo, tak to furt dělají s nadšením. Ještě pořád s nadšením po těch 42 letech a Radus, který je taky jako nedílnou součástí kmene, tak ten připravuje celý ten areál, ten zase ten je dobrý, zručný manuálně. No a za ním, protože má kořeny na Jižní Moravě, takže za ním přijedou z Jižní Moravy kumpáni, který jsou rozeseti různě po republice, no spojej to do takový jedny bojový jednotky a ta připravuje celý ten areál. A ten šem tomu dáváme my s Martou, no a pak přijedou skautíci a ty pomáhají se všemi věcmi, od prodej triček až konče uklidem. No ale hlavně ten festival se opovážím říct, že má furt duši, protože to lidi dělají v podstatě srdcem, značení a nedělají to profesionálové. Do dneška to nedělají žádný profíci, nějaký produkční tým nebo manažeři. Ne, je to furt tak dělaný jako doma v kuchyni.
1: Jak to
2: bez žádný kanceláře a tak. A to si myslím, že se to pak ve finále odráží v tom celkovém duchu a opovážím se říct, že ten festival je úplně jiný, než řada těch ostatních okolo.
1: Já jsem rád, že jsi to řekl, protože jsi to vlastně doplnil. Já jsem se původně ptal, je mi jasný, že ducha toho festiáku děláš ty a dcera, ale už si připomněl Radůze, kamaráda, jeho partu z Jižní Moravy, skouti, kteří tam pomáhají. Já jsem se ptal celkově potom, nebo de facto na to, kdo všichni, vy to připravíte, uděláte dramaturgii, pozvete pozvete kapely, dáte to dohromady, to je asi nejtěžší práce, jo, protože o tom bych mohl mluvit, Robert, vy máte svůj management, ne, Luce, to nedělá. To jako zařizuje manažer, ano.
4: Jasně.
1: Takže to tam je všecko daný a to je kostra toho festiáku. A druhou kostrou, nebo dejme tomu nohy, ale tím hrudníkem a rukama je ten festival přece samotný. Kdo staví stage? Kdo tam zařídí? Na to jsem se chtěl zeptat. Na občerstvení. Máte tam stánky, máte tam toalety, máte tam tyhle věci, tak tam přece... Taky to musíš organizovat a sehnat ty firmy, nebo ty lidi, nebo jak to je? Je to taky v přátelském duchu, nebo to už je na nějaký profesionální
2: tak to
1: bázi?
2: To už je trošku biznis, ale taky zvuk dělá firma z Ostravy, Martin Duda, Ivo Šaspol, kteří jako dělají, zvučí velký koncerty v halách. No a ten Trutnov si nějakým svým způsobem oblíbili, že říkali, že jako za těchto okolností jako by asi nikam jinam moc nejezdili.
1: Jasně.
2: Ale že ten Trutnov prostě milujou a že vědějí, že to je velmi specifický a například teď má přijet nějaký trošku obměněný tým, který tam ty podhorská loviště příliš moc nezná. No a už je teda připravují na ty specifika, že se může třeba posouvat pódium, když už bude jako téměř postavený. Yeah. No a vymýšlíme teď různý lávky, po kterých takový frajeři, jako je Robert, pak může pěkně se procházet s tou skvělou kytarou, kterou jsem teď je na Facebooku, si říkala, viď? Tak už je fotka na Facebooku.
1: Krásná kytara.
2: Na Facebooku být. Tak Robert, a kurník, to bys měl říct, ty Robert.
3: Hele, mě napadlo, že jsem vlastně ten festival je pro mě tak výjimečný právě díky tomu, že je takový, jaký je, že vlastně před tím rokem já jsem nikdy nerozdával letáčky na festival ve Vysočanech. Před rokem jsem s Martinem rozdával letáčky různým lidem a oni se jako ptali, co jsem jako mohl, tak jsem jim vysvětlal. A to bylo na ten loňský asi, že tenkrát ještě.
2: To už je dva roky.
3: Tak to bylo jako to A to B je to, že jsem si kvůli festivalu žádnému nikdy nekoupil speciální kytaru, kterou jsem pěkně držím už nějaký čas doma, nikam jsem jí nešel vyvenčit a premiéru bude mít právě na tomhle indiánském festivalu. Protože to je indiánský Les Paul standard Gibson.
2: Díky.
1: Martine, to je vyznamenání.
3: Pro nás je to vyznamenání, že i takovouhle mainstreamovou rockovou kapelu tam Martin zavlekl.
1: A ještě se nepovídalo, jak si nosil ty letáčky. Viděli jste? Vysočených chodin mají kody, má rozdává nějaký letáky, on už nemá prachy, tak dělá kamelota nějaký.
2: Žluté poselství, ne?
3: Ne, ale je to moc hezký. No.
2: Rozdávat letáčky na Trutnov, to není jako, že děláš nějakého kamelota, to je podsta očistá a je to zároveň, prostě předáváš poselství s Jagannáthem, to je tady to sluníčko, který visí nad pódiem a to je indický božstvo Pán vesmíru a ten s námi je od roku 99 a nenajdeš na Trutnově, to je další věc, nenajdeš tam žádný loga nějakých nadnárodních sponzorů a pódium tvoří dva Indoši po stranách a uprostřed Jagannáth smějící se a po levé straně Magor a po pravé straně náčelník Václav Havel.
1: Můžu se dotázat, teď si to zmínil, žádný na národní společnosti, fajn, ale já jsem žil v domnění, že v dnešní době bez sponzorů to prostě neufinancuješ, takovýhle festiák.
2: No.
1: To je všechno se vstupného?
2: No, za prvý se u nás neplatí jako penězi, ale žabými kůžemi. A kurz je v této době velmi výhodný, takže si myslím, že neváhejte a teď je potřeba si koupit lístek za žabí kůže, je za pouhých 2500, mimo jiné, to narážím na to, jak říkáš, bez sponzorů, ještě za tuhle cenu.
1: Na celý 4 dny?
2: Na celý 4 dny, jo, 2500.
1: Jo.
2: No, a kemp zdarma, parkování asi 600. No, no a to tvoří všechno takovou specifickou komunitu, ten kmen, a že kde se to přehazuje ta energie z toho backstage před pódium a ty lidi to hrstma vracejí zase zpátky na pódium. Proto si myslím, že i tam prostě kapely rádi hrajou, no. Je to prostě jiný. Je to, a když pak se dostaneš na nějaký jiný festival, tak jako jo, ale prostě Trutnov to není, jo. A to neříkám proto, že s tím Trutnovem žiju v prostě 42 let, ale že to slyším od kapel, od lidí, kteří tam jezdí, a má to prostě specifickou atmosféru, ojedinělou historii, která sahá někde do roku 84. Když o tom třeba vyprávím někde v Anglii, kde mezi těma Big Bossama, tak o tom, jak jsem koupil kvůli festivalu pozemek a úplně cizí lidi, STBáci, mi ho postříkali močůvkou a přišli k baráku, odskřípli tam prout, tak prostě tomu nevěří, jak koukají na to, jako říkají, to není možný přece, to je tvůj soukromý pozemek. No ano, můj soukromý pozemek, kde stál STBák a řekl mě, ty tam nepůjdeš, jako na ten vlastní pozemek. No to byl rok 87, tohleto. No.
1: To chci říct jenom takovou poznámku, Roberte. Známe, máme svoje vzory, že jo, jako, nebo vy v muzikanti máte svoje vzory, jako třeba Stinga nebo Springsteena, to je taky můj vzor, jo, a řadu dalších, což byly v podstatě, nebo jsou, spíš byly, hodně levicově zaměření lidi, politicky, a
3: John Lennon.
1: No, John Lennon třeba, a vzhlíželi k tomu východu, jakože na co si stěžujeme, když přece to je spravedlivý systém, protože vůbec nechápali, protože to nikdy nežili. Tak nechápali, o co tu běží. A my jsme se zase rozčilovali, když jsme se to dozvěděli. Co si ty kluci, to jsou tak skvělí muzikanti, jak můžou mít takhle blbý názory. A ono je to přesně o tom, to, co jsi říkal, že jsi byl v Anglii, tam ti nevěřili, jak to, že ti tam odstřihli prout. Jak to, je to tvůj pozemek, to nikdo nedokázal pochopit. Jak je tohle možný, protože v tom nikdy nežili. Já ještě jenom takový dotaz, Roberte, na tebe. Tři stage, zvukařská firma, výborní zvukaři, který tam zvučejí všechny.
2: Jo, na tom si dáváme záležit, aby to hrálo a to hraje.
1: Teď si máš, když jste hráli, vy přece jako Lucie máte svýho zvukaře, nebo důvěřuješ, když jedeš na nějaký takovýhle festiák, zvukaři, který není od tebe, který není tvůj?
3: My máme zvukaře, který není náš, ale já to vysvětlím. Jmenuje se Marian Starý a už asi milion let zvučí kapelu Kabát. Je to jejich zvukař a už několik let zvučí kapelu Lucie a je opravdu skvělej. Vlastně je přesně, umí to, co mainstreamová rocková kapela potřebuje, a navíc má takovej ten svůj vnitřní temperament, že ty koule té kapele tím zvukem neubírá, ale přidává.
1: Ale dodá.
3: Ať žije Marian Starý, vykřičník.
2: Takže a ještě bych rád, Dané, podotkl, že třeba ty zahraniční kapely, tak to je všechno práce naši další šamanky, a ta se jmenuje Evička Lipová, ta je taky z Moravy, kořeny má na jihu, no a ta byla dlouhou dobu součástí našeho kmene, teďkom trošku odpočívá, že se věnuje psychoterapeutice.
1: Až tak,
2: pozor, jo. Až tak. No a tak v podstatě její práce je to, že jsme dokázali společnými silami do Trutnova přivést, já nevím, od Korn počínaje až po Petty Smith konče. No, letos to budou Gogol Bordello, o který jsme teda mimo jiné usilovali tak jako 10-15 let, no. Vždycky to tak nějako nedopadlo kvůli tomu, že buď to jim to nevyhovovalo jako termín, to srpen známe. A tak. No. No takže teď Google Bordel a Whalers už u nás jednou byli a to už je ty voda. To už je tak 22, 25 let, no, možná. No.
1: Dobrý, tak no. Si ještě do toho klidně pustíme.
2: Teď bude Lucie.
1: Já bych řekl, já si to radši zkontroluji, nebo zase dostanu vy na ráno.
2: Tak to by mohl Robert uvést, ne?
3: Tyhle, tady je chyba.
1: No.
3: Já jsem napsal ten text, že jo, píseň se jmenuje Krása a zázrak a tajemství. A tady je napsáno Kráska a zázrak a tajemství. Tak to
1: tak
3: ne.
1: Jak je to správně teda?
3: Krása. Ta písnička vznikla tak, že moje dcerka, když jí byly asi 3 roky, přišla a říká, táto, jaký máš nejradši slova? Jaký slovo je nejhezčí pro tebe? Já říkám, no zázrak. Říká, a jaký je druhý? Já říkám, no krása. A jaký je třetí slovo, táto? Já říkám, no tajemství. A tak jsem si to jako zapamatoval. Ta dcera už teď je 20.
1: A toto letí,
3: loni jsem na tom založil tuhle píseň, no. Takže krása. Ale Kráska a zázraka, to je mstě, jaký nevypadá blbě.
2: A můžete jí hrát na Trutnově? Taky.
3: Já teď nevím.
2: Jo, jasně.
3: Asi možná, jo, nevím.
1: Hele, přijďte, vážení posluchači, přijďte na festiák a možná, jo. Že uslyšíte i tuhle tu pecku. Jo.
4: Taková hostina kvantový fyziky. Ty jsi tak v pytivě horozená.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková zpovědnice.
1: Mám v krvi.
0: Na rádiu Beat.
2: Ano, Roková zpovědnice na rádiu Beat s Martinem Věchetem a s Robertem Kodymem. Bavíme se o festivalu Trutnov Open Air Festival, to je takový oficiální název.
1: Který se uskuteční za týden.
2: Ano, za týden. A přátelé, no za týden. No, za týden vlastně, no.
1: 13.8.
2: 13.8. to je čtvrtek.
1: A 16.8.
2: A 16. což je neděle.
1: Ano.
2: Říkám to správně.
1: Ano, ano.
2: Takže vlastně takový skoro týdenní, no on je čtyřdenní, ale už 13. se hraje a ještě 16. se samozřejmě hraje. Samozřejmě kde jinde než v Trutnově a na tom starém placu, jako to kdysi bejvávalo. Že jo? Protože pak byly nějaký spory s městem.
1: Jo, tam to trvá stále. To jo. Je prostě, že město tam z těch okolních luk udělalo průmyslovou a komerční zónu. No, už o tom dlouho mluvíme, ale teď to nabírá zase nějakých nových obrátek, takže postavila se tam kus areálu, prodali teďkom nedávno. No a vedle tam, kde se stanuje, kde stál mimo jiné undergroundový stan, no tak z těch luk vytvořili průmyslovou a komerční zónu, mají tam stát dva supermarkety. No takže jeden festival skončí, na to se ptal Robert, mimo jiné, co děláme, jestli odjedeme, na co se stoptal?
2: Někam na nějaký hezký ostrov, říkal.
3: Jestli trávíte půl roku na ostrově svatého Bartolomě.
1: Ne, netrávíme a já jdu, skončí festival, každý jde dělat něco svýho, občanskýho, jako Eva jde dělat do charity a psychoterapeutiku. A Marta tam má hafo dalších svých věcí, která táhne tu nit toho festivalu stále. No, přede mnou jsou dvě zkoušky na fakultě, ve škole, kam ještě chodím stále.
2: Jsi ještě věčný student, jo? To je krásný.
1: Ano.
2: Co studuješ? No.
1: Na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci, kde Robert teď hrál, že jo, teď jste tam měli koncert.
3: No jo, v Olomouci.
1: No.
3: To je moc hezký. Já jsem se teď asi před dvěma měsíce dozvěděl, že moje babička, to nikdo nevěděl, že je hanačka. Že já jsem 25% hanák. Já to tam tak miluju, tu Moravu vždycky, teď jsem to tam říkal těm lidem. No. Ale jo, to je jiný téma, tady nebudu.
2: To je zvláštní, já jsem to z tebe cítil, když jsem tě viděl někde hrát v nástupkách, jsem si vždycky říkal, to je ten ogrezáné, to je jasný.
1: No a mezi tím lepším, takže radu zde dělat, opravovat střechy pod horami, no a na horách, no a Maty, ten teďkom je prostě na takovým, dává se dokupy, no, což nás taky, to je syn, to je další člen kmene.
3: Bubeník.
1: Důležitý bubeník. Ano, bubeník, no. No, s ním nám velmi Robert pomohl, to nás taky velmi sjednotilo, no. Pitomej kratom, zatím vším je.
2: Jo, znám to, ano. Mám s tím zkušenost, ne já osobně, ale...
1: Svinstvo.
2: Mám s tím zkušenost.
1: Velký svinstvo.
2: Vím přesně takový, kolik mu je?
1: 22.
2: No,
1: teď mu bylo 22.
2: Přesně vím, o čem mluvíš, nemusíš o tom dál mluvit, je to hovaně. Pojďme se vrátit k tomu festiáku.
1: Ale to má všechno souvislost, že v rámci toho festivalu tam probíhají i různé debaty, přednášky, semináře a třeba i na téma dětská psychiatrie. Letos by to mělo být hodně zasvěcený náčelníkovi, kterýmu je ostatně celý festival věnován náčelníkovi Václavu Havlovi. 90, takže zvedneme zase ten prapor, který držíme, protože u toho festivalu zrodu byl i náčelník, tím je taky jako trošku jiný. No, když nám to rozháněli estebáci, tak náčelník byl u toho a vždycky pomohl. No a to už jsme tady několikrát vyprávěli, ty různé historky, jak lidi skončili pak na Hrádečku a kde se vařil guláš a tak no. No, nevím.
2: Obvazovali se rány.
1: Nevím, jestli máme na to často tady jako zase odříkat, jako je tady, Robert by taky mohl něco říct, že jo?
3: Po náčelníkovi. Když jsme hráli před Stounama 5. srpna 95, no. Tak jsme pak měli setkání s náčelníkem, který se tam taky přišel podívat. Dali jsme mu všechny naše CDčka a on říkal, že teď má na Hradě nějakou novou hi-fi věž, takže teď ji tam má instalovanou, takže to prej bude poctivě poslouchat. A bylo to moc hezké.
1: Miláček, Václav.
2: Jasně.
1: No a teď, takže bude zasvěcený ten festival hodně Václavovi, takže tam budou i na to téma různý debaty, ale nejenom na to, ale třeba k ilegálním setkáním na česko-polských hranicích, a kde mezi Solidaritou a Chartou, a to bylo tam taky mimo jiné, nejenom na severní Moravě, ale i u nás v horách. No a to přijede třeba účastníci tehdejšího setkání Saša Vondra nebo z Polska a Miroslav Jašinský. Ale i další lidi. Nebo...
2: Takže tam budou takovýhle veřejný jo, debaty, jo. Diskuze, besedy.
1: Ano, anebo setkání s politickými vězni z 50. let, kterým je dneska přes 90 let, kteří dokážou s takovým nadhledem a humorem vyprávět o těch fakt drsných věcech,
2: hruzách, no.
1: Co v těch jáchymovských uranových dolech jako zažívali, jak na tom lágru, jak se žilo, jako prostě s jedným kyblíčkem uhlí, jako nevím, jestli tam, když přijedeš do Jáchymova, tak i v těchhletech vedrech tam bude chladněji. A na tož v 50. letech, jako v zimě. Takže když tam popisujou to, jak tam jak s tím belíčkem si přitápěli u postele takovýhle škvíry. Ráno, když se probudili, tak měli na dece prostě vrstvu sněhu a z těch hader nasáklí tím uranem zářící, tak v tom pracovali, v tom vařili, nebo vařili v tom jedli, v tom spali. Jako, takže zářili všichni jak zářivky. A je neuvěřitelný, že prostě tyhle pánové, když pak posloucháš, že prostě za prvý, že tady s námi stále jsou, a za druhý ten jejich nadhled je neuvěřitelný a humor, a necítí z nich nějakou hořkost.
2: Ano, jo, nejsou to plačící, stěžující si lidi,
1: ne.
2: Ale lidi, kteří mluví nad věcí a s úsměvem o tom, jaký hrůzy zažili.
1: Ano, ale pak tam budou třeba i debaty na česko-německý témata. To znamená jako nekomerční a nezávislé aktivity jako v Čechách a v tehdejším Československu a v tehdejším NDR. Zatímco tady nás honili po těch lesích, tady jsme dělali koncerty po hospodách, ve stodolách, po bytech, třetí festival druhé kultury u Václava Havla na Hrádečku v kuchyni a ve stodole, tak v Německu takovýhle nezávislý aktivity undergroundový probíhaly na církevní půdě. To znamená jako na farách, v kostelích, a o tom všem by měly být ty debaty, a aby toho nebylo málo, tak do toho všeho přijde například Míra Bosák, velmi oblíbený
2: sportovní
1: komentátor, který je miláček náš a který dokáže dlouze hovořit.
2: To je kamarád tady naší paní produkční. Ne? Ne?
4: Standa
2: Bartuši.
3: On myslel, že jste se rozkmotřil.
2: Ona těch chlapů z té sportovní redakce měla víc.
1: No a tak ten bude mít, tam s ním bude setkání s Mírou Bosákem, nejenom o fotbale, ale i o politice a všech dalších souvislostech.
2: Martine, to bude ten program hudební na těch třech stagech. pojede zhruba od kolika hodin? Od odpoledních hodin do poledních asi ne, že jo? Nebo taky už odpoledne. Těch kapel je tam mraky teda.
1: No začne se ve čtvrtek 13.8. někde v 6 hodin večer bohoslužbou, to je taková naše specialitka, kterou bude sloužit katolický farář Honza Hanák, skvělý kluk, který je teď někde na cestách po Sardinii. A odtamtud přijede rovnou na festival, odslouží bohoslužbu za 3 dny míru a přátelství na festivalu. A pak budou krásné nové stroje, to je čtvrtek.
2: To už jsme zmiňovali.
1: Po krásných nových strojích bude Jasná páka s Davidem Kollerem a po nich Pražský výběr a po Pražském výběru Vysací zámek. No a ve stanu bude bouřit Hentai Corporation a MC Gay.
3: Hentai Corporation jsou úžasné.
2: Takže ten program,
1: to je čtvrtek.
2: Takže ten program, ten páteční, po případě sobotní, po případě tedy nedělní, potažmo, tak ty začínají v odpoledních hodinách, třeba máš tam nějaký pravidelný čas.
1: To začíná už ráno. Ale ráno. V sobotu, jelikož budou velké české kapely, jako například Lucie, takže se bude dopoledne, začne tím, že bude yoga s Muchou, to bude v těch 9 hodin, jak už jsme o tom tady mluvili, s karimatkama v podpaží. A hodina bude probíhat yoga, a v 10 hodin se pódium vyčistí a začne se připravovat na koncert Lucie a Monkey Business. Ono se to nezdá, ale Monkey Business je jedna z nejnáročnějších kapel, co se týče těch drátů všech a tak. Takže každý bude mít tu hodinu dopoledne, aby to všechno ty technici, o kterých tady Robert mluvil, to tam nějak připravili. No, když to bude připravený, tak se to takhle posune někam dozadu na tom pódiu, to se přikryje, aby to příliš nerušilo. No a Jagannath se nad tím bude smát, jak jsme tady o tom mluvili, to je to božstvo nad pódiem. Ano, tam na tom plagátě. No a bude opět, po 12. hodině bude bohoslužba opět, to na hlavní scéně. Takhle. A pak budou už frčet kapely až do 2 hodin do rána.
2: Dobře, to jsme chtěli slyšet. Řekl jsi nám to tady velmi, velmi podrobně. Já si stejně se pamatuju, abych to asi směřoval k tomu, že když si lidi najdou vaše webovky, tam je určitě tedy toho festivalu letošního 2026, tak tam najdou program, který rozdělen do hodin, do cirka, teda jak to, protože známe ty festiáky, viď, Roberte, že se to občas nějak zdrží.
1: Jo.
2: A i když to bejvávalo, když teď už je to takový fakt jako už sofistikovaný, že bejvaly časy, kdy dvě kapely přijeli na festival,
3: zbytečně,
2: protože ty před ním hrály tak dlouho, že se vůbec nedostali ke slovu.
1: Vysací zámek by mohl vyprávět na Trutnově chudáci, jasná, který přijeli.
2: Kluci,
1: a přišli za náma.
2: Počkej, přišli Martine, můžu, no. Že bys to řekl potom zase po hodince a něco s tím. Tady Jasná pácha, kterou si vybral, nebo kterou vybral vlastně Robert.
1: No, Pálvo, co
3: jsi vybral, já můžu něco k tomu říct. No. Jasná páka je pro mě absolutně nejdůležitější kapela 80. let. V roce 82, když mi bylo 15, tak jsem na nich byl. Oni pak zakázali, takže jsem je viděl pouze na jednom koncertě. Ale tu kapelu jsem vždycky miloval. Udělali jsme s Vanastovýma věcma cover Pálvo, co dělají zle. A vlastně ta písnička, já jsem to říkal Michalu Ambrožovi, ta byla pro mě tak jako významná, ta mě tak nakopla, když jsem začal zjišťovat, v jaký zemi žiju a že teda jako mám perspektivu jako asi na hovno úplně, že jo, totálně z prdele a tak. A když mi bylo 21, tak jsem s kamarádem PBH napsal píseň Tak mi to teda nandej. A vlastně ten předobraz toho Tak mi to teda nandej, o tom, jak mě mlátěj ty policajti, je v té písni Pálvo, co hajzle. To je základ takový bratranec. Jako no. Tak to jsem chtěl říct.
2: Počkej, ty vole, tady tu souvislost. většina tvojich fanoušků nebo fanoušků Vanastovek nebo i potažmo.
3: To nevím, já jsem to říkal Michalovi Ambrožovi.
2: Víš, co jsi tak prozradil?
3: Ještě jsem měl jako vymyšleno.
1: Máš čest, Michale, to je čest.
3: Já natočím album, bude se jmenovat Vanastovy věci, největší hity 80. let a bude tam 10 coverů od Jasný páky. To se neuskutečnilo, ale tak jest.
2: Ale já bych o tom ještě přemýšlel.
3: OK.
1: Můžu ještě
2: no,
1: něco?
2: Tak ještě.
1: Loňská zkušenost s Jasnou pákou. Škoda, že jsi tam, Roberte, nebyl. To vím, nebo nevím, co všechno se odehrálo mezi vámi a Davidem, ale to byl tak skvělej koncert, tak skvělej.
3: Paráda.
1: A super. Že když tam přijel, přizvali, teď to gradovalo a Petr Váša s těma ohromnýma vlasiskama až někam na zadek, který si pak samozřejmě rozpustí. A teď jsme tady přivedli našeho hosta, který byl u vzniku všech stěžejných věcí, prapůvodní, tuším, že zpěvák, ne, to byl, no a, nebo je stále, a přivedl na pódiu, přišel Dáda Albrecht.
2: To jo.
1: Dáda Albrecht v červenoučký košili, v takových texaskách černých, a přišel k tomu mikrofonu a postavil se tam tak jako na školním vstupátku u tabule. Jako, že tam vlastně ani nechce být. A že by už nejradši odtamtuť zdrhal. Takže se postavil k tomu mikrofonu, jednu nohu měl pod tím mikrofonem a druhou měl našláplo jako k útěku. Že to vypadalo, ten tam dlouho nevydrží. Ten tam dlouho
2: a vydržel.
1: Nebude. Postavil se k tomu mikrofonu, lidi řvali, Petr Váša tam tančil okolo něho. A on tak stál hubeňoučkej u toho mikrofonu a vypadalo to, že tou pravou nohou našlápne a zdrhne odtamtud. A kapela mezi tím tš, tš, tš. Ryba, ryba, buddies, ryba. A to byl takovej řev, že mě ještě teď běží mráz prostě po zádech. To byl takovej nářez. A takhle odspíval 4 skladby. Bylo to úžasný, syrový, drsný, tvrdý.
2: Tak jak to začínalo, když si to těšil.
1: Ano. No. A Dáda nejenom, že zůstal na celý 4 skladby na tom pódiu, ale když dospíval...
2: Ale na celý 4 dny.
1: Tak tam chodil ještě po tom pódiu za bícíma a to, v tom, proto ten festival mám rád, že takovéhle věci se tam dějou.
2: Já myslím, že tady tím opravdu citovým výlevem, a teď to nemyslím nějak pejorativně, si spoustu lidí nalákal, další, který
3: šel. Já se taky musím citově vylejt, jo. Bude to krátký, ale přenesme se do roku 82, je mi 15, před kapelou v Domě kultury kovu průmyslu na Smíchově, před kapelou Abraxas, dělá kapela Jasná páka, o který jsem si myslel, že na ní budu chodit, ale oni pak hnedka zakázali, takže tam jsem je viděl. Jeden z nejlepších rockových koncertů v mém životě. Jo. Na bicí David Koller, na basu Ivan Vinč. Dáda Albrecht zpěvák, nejdůležitější z té kapely, Bohuš Zatloukal, kytara, Markéta Vojtěchová, vokály, ty vole, ještě ta Fraňová, druhý vokály se jmenovala.
2: Vláďa Zatloukal nehrál ještě tam? Brácha.
3: A teď nevím, Bohuše. Jestli tam byl Vláďa Zatloukal, nebo ne, no, ale takhle si to pamatuju a strašná bomba. Ten Dáda Albrecht zpíval tak, že si myslel, že musí umřít každou chvíli. A tak je to správně, tak to má být. In rock we trust. Dobrý rock and roll nikdy nezomře, jako, jak říkají bratři.
2: Přátelé, pal odsuď hajzle, to neplatí na vás. To je písnička Jasný páky.
4: Všem komunistům na světě!

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Tak přátelé, asi jsme v další hodině, protože se mi zastavil stroj náš automatický. Je 22 hodin a 7 minut, ano, už jsme v další hodině, tý třetí, poslední dnešní rokový zpovědnice. A můžu vám říct, že já se bavím skvěle, protože tady mám výborný hosty. Mám tady Jeronýma, mám tady guru

0: I certainly was in the right.
1: That's definitely like he's just cruising for cruising.
2: Yeah, Radio Beat. Rocková spovědnice.
3: Tak, chlapci, máme tady nějaký dotazy na festiák. Tady Vítek se ptá. Dobrý večer, pane Martine, ještě program na neděli zmiňte. Jaké kapely v neděli budou hrát? Děkuji, posluchač Vítě. Víš to? Takhle z hlavy?
4: Tak z hlavy tomu. A opět opener, bohoslužba ve 12, po nich Fialky, po bohoslužbě, po nich, po doteku s nejvyšší mocnosti Pankáči přijdou. A teď nevím, jestli to bude Reflection of Karma, anebo The Fialky.
3: To nevadí, Pankáči jsou boží, ty se hodí po...
4: Jo, a potom by to mělo být Švihadlo, po Švihadlu by to měla být Znouzecnost, po Znouzecnosti Karel Kahovec, toho jsme vůbec tady nezmínili, kurňa, to je legenda velká, jako Povídej, Poprava, Blond holky, Povídej teda je Petr Novák, ale...
3: Zpíval to taky Karel Kahovec.
4: Mm-hmm. A ostatně Petr Novák byl jeden z těch, který v době, když ho nikdo nikam nezval na žádný takovýhle rockový festivaly, hrál stále v těch kulturácích a tak, tak Trutnov ho v roce 93, tuším, že poprvé pozval. A tím se začala taková tradice zvaní netradičních hostů.
3: Tak, tak, počkej, přeruším tě, protože to tady. Pěkný večer, pane Roberte a Martine, vzpomínku na Evu Pilarovou ano. Budete mít, která královnou na Trutnov festivalu byla.
4: Ano.
3: Děkuji vám.
4: Ano.
3: Tak, co k tomu řekneš?
4: No to je jako... Trošku mě mrzí, když tady vidím teď Roberta vedle sebe, že tyhle věci nezažil. Tam docházeli k takovým setkáním, jako že Matěj Rupert přišel na pódiu a s Evou Pilarovou zaspíval Tam za vodou v Rákosí, nebo Láska nebeská. A to byl duet, Matěj se ještě na to vyšvihnul, no a Evička se šla z pódia, a nejenom ona, že tam, ona se to trošku tam nějak zamilovala u nás.
5: A do koho?
4: Do festy, do ducha, do duše. Festy.
5: Jo, jo.
3: Seš drbná.
5: To je super.
4: No a když poprvé přijížděla, tak říkala, že mě proklíná, nebo že mě zároveň jako úplně jako nesnáší, zároveň miluje, že týden
3: Pilarka,
4: nespala,
3: jo.
4: Ano, že týden nespala a těch bezesných nocí, že by nikomu nepřála, ale pak, když se dostala, jako měla strach z toho jet do Trutnova na festival a vystoupit tam. A...
5: Jsem rád, že v tom nejedu sám. Mě potěšilo.
4: No a... Ale pak, když stanula na tom pódiu, tak říká, ale tohle, to je odměna za všechny ty bezesné noci, že tam prostě stáli pod pódiem mladí lidi s nápisem Evička sem patří, Evička je naše, srdce, nezdělitelná, nepopsatelná atmosféra. A ona se pak k nám několikrát vrátila a v různých rolích. Jednou například v roli kuchařky. Připravili jsme jí tam stánek. Ona jenom říkala, já bych tady ještě potřebovala vodu, tak kluci, ty naši šikovní radu za spol, tak tam prostě připravili prostě nějaký dřez a Indoši šli na houby, přinesli spousta hub A Evička vařila svoji specialitu, a nějaký jakoby tatarák z hub, smažila k tomu topinky. V tom vedru, v tom stanu, ta hvězda český pop music tam stála u ty plotny s těma pánvíčkama a smažila tam ty topinky a vytvářela ten tatarák z těch hub, a kterým to potíral. Fronta jako kráva. A když kdo dosmažila, když dokuchtila, což jako tam stála několik hodin, to nebyla záležitost jako 15 minut, tak pak ještě si střihla duet s Magorem Jirousem, který ji tam zastavil. A zaspívali tam za vodou v rákosí.
3: No jenom tady dotaz na Roberta, umíš vařit, Roberte?
5: Miluju vaření.
3: No tak já jenom aby zvěděl, co tě čeká.
5: No výborně, no, škoda, že ne. S tou Evou, já s ní mám takový krásný zážitek, že když jsme s kapelou Vona Stevy Věci vydávali desku Lži, sex a prachy, která byla hrozně jako slavná.
3: Tu jsem měl na mysli, ano.
5: Já jsem byl asi půl roku slavný a nemyšlený. Tak jsme měli autogramy, já jdu na Václaváku, nejdu, se říká, co to dělá ta paní Pilarová. Teď mě jako přivedla, on říká, dobrý den, já jsem Eva Pilarová, já jsem přišla na vaši tiskovku, ne, jsem řekl autogramy, tiskovka to byla, a já miluju vás a Aerosmith. A rovnou vám řeknu, že se mi na vás, víte, co se mi na vás líbí, že s tím PBH máte vždycky ty dlouhý vlasy, máte perfektně umytý, když někam jdete. To já ocením. Takže to bylo v roce 92, no. Tak to
4: Evička je
5: jedna z našich faninek.
4: Úžasná. No, a k tomu Karlovi ještě Kahovcovi jsme skočili, Petr Novák, Karel Kahovec, Evička Pilarová. No tak Petr Novák v podstatě odstartoval takový zvaní netradičních hostů. To bylo taky nepopsatelný. Nikdo nevěděl, co se stane. A když Petr Novák začal zpívat prostě Povídej, Náhrobní kámen, a klekal si tam na pódiu a viděl si tam ty plačící, jak tam tančej, jako ty mladí lidi, 13-letý, 15-letý se svými rodiči, a tak ta atmosféra...
3: A kdo plakal, ty děti nebo ty rodiče?
4: Všichni. I rodiče. Ale stejně, když se mě někdo zeptá, co bylo největší síla na tom festivalu, tak jako říkají, no Faith No More, ne, jste tam měli jako první zahraniční kapela velká na českým festivalu.
3: Území, no.
4: A to byl rok 97. Skvělý Faith No More. Půjčili jsme jim pro ně maringotku jednu z Česu. Kolik ostatně dneska Lucie potřebuje maringotek?
5: Asi žádnou.
3: Mraky.
4: Jo. No, už jsme domluveni na tři, už jsme to snížili na tři.
3: Robert chtěl původně tři pro sebe.
5: Na Faith No More jsem si vzpomněl, ten Jim Martin se jmenoval ten původní kytarista, ten fousatej s červenýma brejlema. A jsem byl na koncertě Guns N' Roses na Strahově, oni tam hráli, a Soundgarden hráli před nima. A teď jsme tam jako stáli v hloučku a tam on se tam nějak nedal sehnat alkohol, tak já jsem tam propašoval, ale byla to hanácká vodka, která tenkrát v té době...
3: Počkej, byla top.
5: Byla strašně smradlavá, no, a praskla po ní hlava jako ráno, že jo. A tak, takhle kolovala jako ta lahev, a teď já jsem se za to styděl, že hele, možná to byla ta pražská vodka, člověče, teď ne, a bylo to jako peklo,
3: říkal,
5: bylo to jenom jako, že to kope,
3: ty
5: jo,
3: jako
5: protože...
3: Hanák budeš...
5: Já to jsem ještě nevěděl, že jsem Hanák. A tenhle ten Jim to takhle jako vzal znalezky do ruky, jako teď se napil, aby jako neurazil, to tam hodil v deci dvě, jako, a říkal jako... Jo, OK, to je vynikající chlast tady. Já nevím, jestli neměl chuťový buňky, nebo byl tak jako americky, jak se tomu říká, vstřícný, ano. Bylo to hezký.
3: Tolerantní.
5: Pak, no. pak nějak odešel z té kapely.
3: Jestli to nebylo to vodko.
4: A ty Faith No More, tak to jak na Trutnově v roce 97 jim kluci, stačila tě, jedna... Dopovím ti jenom tuhle tu historku. Tak jim stačila jedna maringotka půjčená od Česu. A do toho se narvala celá kapela. Tam se odehrál po jejich koncertu takový mejdan. A nikomu nevadilo, že v té maringotce, ještě když otevřel si tu skřínku, tak tam ještě visely ty špinavý montérky, který nestačil nikdo uklidit.
3: Já zaměstnanců Česu ovšem.
4: Ano, zaměstnanců těch Česu. A stačilo to. No. A když se mi někdo zeptá, co bylo jako nejvíc na tom festivalu, skvělý samozřejmě Faith No More, spousta jako banjo band Ivana Mládka, který prostě s obavami šel na pódiu a pak málem zbořil celý bojiště. Tak nejsilnější zážitek nebo nejsilnější bylo stejně vystoupení Valdemara Matušky a Evy Pilarovy. To byla největší síla. Jako. Valdemarovi už byl v Americe.
3: Martine, žili v Americe. Můžeš to potom prodloužit v dalším vstupu. Protože tady už si lidi tak trošku stěžují, že moc hezky sice povídáme, ale málo hrajeme. Tak já jsem se chtěl zeptat na to, jo. Protože jsi vybral Red Z a skladbu Blizzard.
4: Jo.
3: Zase to má souvislost asi s festiákem, tak jenom stručně prosím tě k tomu.
4: Red Z, mladá krev do našeho ležení v loni, přijel poprvé a spoustu našich spolubojovníků a Skvaf ho neznali ho lidi většinou, ale to, jaký byl jeho koncert, z toho mrazilo. Elektronika, současný zvuk, ale hlas Ozzyho s metalem za zády.
3: Takže
4: to je Red Z.
3: Bude na Trutnově.
4: Ano.
3: Je to tak.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Ano, Roková zpovědnice na rádiu Beat, mými hosty, jak už sami víte, Martin Věchet a Robert Korym. Tedy Geronimo, šéf a guru festivalu a muzikant, který se svojí slavnou kapelou poprvé bude na festivalu v Trutnově. To jsme taky říkali.
2: A jak jsme se bavili, začíná příští týden?
1: Ano, který začíná příští týden 13. srpna ve čtvrtek. No, jasně. Co říkej, no, jo. Teď ještě navíc, jak jste se bavili o Pilarce, jak Pilarka měla trému, jak jsem vytušil samozřejmě, tak Robert tam tak utrousil takovou poznámečku, tak špitnul do toho mikrofonu, že má úplně stejný pocity, že má trému vystoupit na Trutnově, je to pravda?
3: No, no mě to jako potěší, že nejsem sám, kdo v Krimu něco chroustá v hlavě v noci a nemůže spát a přemýšlí a tak. Já se jako neklepu jako prvnička, co ještě nikdy nebyla na pódiu.
1: Jako netrčí tě to tak.
3: Je
1: jako
3: to, no, ale chroustá to v té hlavě, chroustá.
1: Svrbění v dlaních, to je ono.
3: Svrbění, to je výraz z Kamasutry, teď jsem si vzpomněl. Svrbění Kuběny. To jsem studoval, když mi bylo 8 let.
2: Hezky.
3: No, to byla moje sexuální výchova. Jsem to teď vyprávěl ženě, ale co mám to tady říkám pro vás? Pšt, pšt, pšt.
1: Teď je po nás desátý, by to teda rozhodně skoro možná i zajímalo, no, ale radši si to nech pro Marčelku, teda, no. Jako v každém případě.
3: To byl nejobsáhlejší jako tištěný díl v Československé socialistické republice.
1: Kamasutru, myslíš?
3: O tom, o krásách potěšení lidského těla.
1: Pozor, ale i s obrázkama.
3: Jo, něco tam bylo, no.
1: No ty vole, tam něco bylo, tam bylo mraky obrázků.
3: Jo.
1: A my jsme to někde na základce,
3: no,
1: to nějaký kamarád, spolužák, někde vytáhl z knihovny rodičů a přinesl to do školy. Tam bylo, nevím, jsme byli ve 4., 5. třídě. Tejo, ale
2: to jste koukali.
1: To jsme čuměli.
3: Jak ty obrázky, je možný, že jsem měl nějaký vydání bez obrázku?
1: No je možný, no.
3: Protože to já si nepamatuju.
1: Jsi měl blbý vydání,
3: já jsem pak v 6. třídě vydával ten třídní porno časopis. Jsem dostal ředitelskou dusku a přeřadili mě na jinou školu. To už byly s obrázkama, no, to bylo inspirovaný Adolfem Bornem, jmenovalo se to Playgirl, musel název. A ten Hefner, on pak začal vybírat časopis Playgirl až asi 20 let po mně. Jako.
1: Jo. A vidíš, zase ti někdo vzal nápad. To se stává v životě. Tady to je jasný. Hele, já jsem ještě chtěl jenom se dotknout jemně, protože jsem to na začátku dnešní rokový zpovědnice zmínil, že je tady náčelník Geronimo a hradní, teda zámecký pán. To byl docela odvážné pustit se do nějaký ruiny a opravit jí a udělat s ní zámeček.
3: No, myslím, že ne, že to bylo jako čistý jako šílenství a duševní porucha zvláštní. No,
1: tak čistý šílenství a duševní porucha je v podstatě synonymem slov, že to byl bláznivý nápad. No, v každém případě dělal jsi to vlastníma rukama, jako, nebo pomáhali kámoši?
3: To spíš poslední roky, no, jo. Musím, ale jo, jako taky kámoši, tam se vystřídalo. Hele, já jsem akorát jednoho dne zjistil, že je na prodeji někde nějaká barokní fara a že má metr tlustý kamenný zdi a že to je báječný jako na nahrávací studio. Jasně. A tak. A pak jsem teda brnknul jako na tohle a už to jelo, no.
1: Takže tam to studio je? Funguje to tam?
3: Jo, funguje, no.
1: Perfektní věc.
3: A je to, už to není zříceněná, ale oprava jako neskončila, už to trvá 26 let. No, není to prdel. Nemohu to doporučit každému.
1: Jasně, to si dokážu.
3: Je takový, jako, taková veliká chalupa, no, ale
2: určitě bys do toho podruhé znova šel, ne?
1: A, no, to už asi je.
3: Teď jako poslední fakt že jako vím, co je držet krumpáč a mám prostě dobrý rycí vidle a sakovací rejč a prostě trakturek a prostě
1: trakturek práce. To je jediný, co jsem ti rozuměl, ale tam ty ostatní nástroje, sice vidle jsem pochopil, co to může být, ale ty přívlastky, tak to jsem fakt nevím, ale já zase nejsem tak příliš manuálně zrušnej, jo, tak já bych tam mohl tak jako kydat hnůj, což je taky záslužná činnost. Tak já tady mám ještě nějaký dotaz. Pěkný večer, pane Martine. Veliký fanoušek Alice Cooper a kapely Wasp Sam. Takový zvláštní slovosled a to je někdy na Trutnov festival šlo by pozvat? Děkuji. To je asi...
4: Záleží cizinec. Na spousta okolnostech a Alice Cooper dobrý, ale bohužel si myslím, že v dohledný době to nehrozí, protože teď měl tady několik koncertů, jestli se tuším, že nebyl i v Pardubicích teďkom nedávno. Někdy.
1: Alice?
4: No, Alice Cooper.
3: Teď byl.
1: Fakt?
4: No, a tak když by byla příležitost, tak jo, ale záleží na několika okolnostech, jestli bude zrovna v době našeho festivalu kmání, jestli nadnárodní koncertní společnost Live Nation tak neudělá s ním nějaký koncert, protože většina koncertů s ním dělají oni, co jsem si všimnul. No a
1: takže pak, tam nedosáhneš.
4: Pak záleží na žabých kůžích. No, já si myslím, že když je vůle, tak se hledají cesty. Když...
1: Prosím tě, Martine, já vím, že to tví členové kmene vědí, co jsou to ty žabí kůže. Vysvětli to ještě posluchačům. Možná někteří jsou z toho tak trošku zmateni, aby nám tady nelovili ropuchy po potocích.
4: Co si myslíš, Robert, že jsou žabí kůže?
3: Hele, já se na to právě chci zeptat, protože já jsem to nějak zapomněl, nebo já nevím, kdo nosí ty peněženky na krku ze žáby. To jsou indiáni z velkých plání a prérií?
4: Indoši, žabí kůže je prostě bankovka, ona je zelená, že jo, dolarovka.
1: Aha, jo, takhle.
3: No. Jo, takhle, tak to je jinak. Aha.
1: Tak prostě, tam je vstupný za dolary, jako na...
4: Ne, to ne. Ale,
3: to jsem bejter.
4: Ale co vím od Indošů, takže žabí kůže vznikly... Ten název vznikl někde jako v opovržení nad tady těma papírkama zelenýma.
3: To je krásný, to je trefný.
4: A že to jsou prostě žabí kůže bledých tváří, no.
3: Tak je to jednoduchý. Já jsem si myslel, že to bude větší problém se tam dostat na ten festiák.
4: Ale může to být jako ještě. Ale tak Roberte, jak to říkáš ty? Že...
3: Já jsem si koupil takovou etno peněženku na krk. A že to je vypreparovaná žába a nosí se, ale ono to je možná nějaká Asie, teď v tom mám fakt chaos, no. Ale když mi přišla, tak jsem zjistil, že je z gumy a že jsem myslel, že to je opravdu vždycká žába, no.
4: Ale když dojdou žabí kůže, tak pak jsou košky a to může být prostě zase z dalších, jako... Neříkám, že zvířat, ale...
1: Že takový elegantní se zeptat třeba Roberta. Roberte, prosím, že nemohl bys mě půjčit nějakých pár tisíc žavých kůží, stejně ti to smrdí doma.
4: A ještě pak je otázka, jestli jsou sušený, nebo jestli jsou čerstvý. No.
1: To už nebude
4: to je další téma.
1: V každém případě už jsme se vysvětlili, co je to tedy ta metafora žabí kůže na festival, prostě.
4: Jaký máme další dotaz?
1: Zaplatíte si vstupný.
4: Máme další dotazy?
1: No, nechni tyhle já trošku reagovat.
3: Je to úplně skvělý. No. Akorát já se cítím strašně frustrovaný, že jsem na to nepřišel.
1: Ta žabí kůže, jo. Dobře. Hele, čtu, jo. Mm-hmm. Pánové, bez dva povídání o Turnově, ale mám dotaz na Roberta. Je možné...
3: Všechno je možné.
1: Sice o Turnově, ale dotaz je takovýhle. Je možné stavit se na zámku v Zásmukách na kukuč prohlídku nebo na panáka. Když jedeme občas kolem cyklobendem Kolín, fascinuje nás, jak to všechno dál dokupy. Senior Petr a spol, všichni ročník cirka 1950 a jezdíme bez elektro. Pozdrav všem ve studiu Petr a spol.
3: No to je zajímavá otázka. No, zámek v Zásmukách patří rodu Štemberků. Vlastně donedávna ještě patřil paní hraběnci Dianě Štemberkové z Častolovic. A ona bohužel zemřela, myslím, že loni nebo předloni. A teď ten Zásmucký zámek vlastní nějaká její dcera nebo syn, který se žije v Rakousku. No to se mnou jako nemá nic společného jinak, ale...
1: No právě
3: paní,
1: ten tvůj zámeček...
3: Paní Štemberková byla úžasná floristka.
1: No já vím, a ten tvůj zámeček je právě...
3: Ten je jinde.
1: Ten je jinde, že jo?
3: No jasně. No.
1: To je... Aha. No, tak si už tě beru jako za zámeckýho pána, který vlastní všechny možný tyhle ty...
4: Co tam máš další dotazy?
1: Tady mám. Ahoj, Dané, a indisní, to chápu. Super se to poslouchá, jen škoda, že jsem v práci ten týden, kdy je festival.
4: Aj.
1: Dovolenou mám ten další týden. Rád bych se chtěl zeptat, přesně mě to napadlo. Koukej to přeložit. Zeptat, jestli nevíte, už kdy bude festival příští rok. Aha, takhle to směřuje. Teď už to víme. Ať si to můžu naplánovat. Perfektní reklizma dnes. Asi blbě psáno, nebo blbě čteno, ale spíš tohle. Perfektní reklama, asi to píše dnes. Na Trutnov a ještě jaké je tam pivo, se ptá někdo. Pěkný večer, Tomáš z Kremsu. Mm-hmm. Krems, to je prostě Kremže, to je tam dole v Rakousku. Mm-hmm. Kremská horštice.
4: Mm-hmm. Pivko bude několik druhů. No, bude Bohem, bude Heineken, bude Březňák, ale bude, nechytej se za hlavu, Březňák je velmi oblíbené. Protože,
1: ale nedělejme reklamu, nebo zase dostanu vynadáno.
4: No, velmi oblíbené. No, náš kmen volal potom, aby byl větší výběr pivek a aby to nebyly europiva. No tak bude Krakonoš i místní, což považujeme za velký úspěch, že ty ostatní pivovar, že proti tomu neprotestují, že to jde takhle skloubit.
1: Že tam je taková ta pravá demokracie, no. Ano.
4: Ano, že takže Krakonoš, Březňák, Krušovice, Bohem, Heineken a ještě něco, nějaký piva tam jsou.
1: Zkrátka, výběr v pivech je veliký, ale já jsem se chtěl zeptat spíš ještě detailně, to ty lidi určitě bude zajímat. O tom s paní jsme mluvili.
4: Kolik kůží bude stát to pivo, že? Předpokládám.
1: Ne, já se neptám na... Já se teď neptám na pivo, já se teď ptám na rozsah toho občerstvení, protože tam lidi přijdou hladoví, respektive budou tam 4 dny, budou mít hlad, jak to tam funguje, jestli od rána, to znamená, teď to řeknu blbě, snídaně, obědy, večeře, já vím, že takhle to na festivalech nechodí, když se zbudím z kocoviny zrovna, nebo třeba i bez kocoviny mám hlad.
4: Já bych řekl, že těch kocovin už tolik není, jak bývalo.
1: Lidi málo chlastají.
4: Není to tak divoký, to bylo hodně punkový, jako v 90. letech. Jako. A teď se to tak trošku proměnilo v takový jako poklidnější, ale stále divoký ve večerních hodinách festival, kam přijíždí spousta dětí. V loni jsme měli někde 500 malých dětí, jako.
1: To bez rodičů přijeli.
4: No jasně. Dostali od Roberta žlutý letáček a namířili si to pod hory, jako. No, takže jsme v podstatě příjemně přinuceni byli k tomu, že tam už děláme dětskou scénu. a prostě takový dětský tábor, kde jsou, no ano, je to tam na tom plakátě dole.
3: Já se chci zeptat, to divadla pro děti ADHD, ano, to mě zajímá.
4: Ano, to je...
3: To jsou budoucí rockeři totiž, no. ADHD, to je základní předpoklad pro rockovýho zpěváka.
1: Něco na tom je, ne?
4: No, tak ADHD, to je takový uskupení divadelní okolo Marušky Zelbové, která teď mimo jiné vydala svoji prvotinu, knížku Táňa Praha 3 Žižkov. Uh-huh. A je hodně diskutovaná, je to dost ojedinělý literární útvar, neb to je život v bytě, kterým jsem měl mimo jiné možnost taky projít. A Marušce v té době bylo 10 let. A je to sepsaný viděno očima 10leté dívky. Kdo všechno od Michaelovýho strýčka počínaje přes různý světce.
3: To je zajímavý pohled. Teda.
4: I huliči trávy a různý spasitelé. To těžko se to chce si to přečíst. Je to například třeba i o tom, jak její brácha se stal nejmladším dealerem drog v 10 letech, v 11 letech asi to ukončíme. No to prostě celý je to o tom, a jak ona vnímala a viděla ten bohemský Žižkov a život v tom bytě, kde v rohu místnosti spal na takový promočený posteli Láďa Padrůněk, mimo jiné nejlepší basák, jaký urodila tato zem. A vedle Ládi Padrůňka byl malej stoleček, tam byl pekáč trávy. A vedle byla ještě jedna místnost, tam bylo patro a tím bytem mohl projít kdokoliv. Ten byt se nezavíral, ten byl otevřen. Psal se rok 84, 85, 86. Tak o tom Maruška teď napsala tuhle knížku a doporučuju. Jo, viděno 10letýma očima.
1: Zvláštní osudy těch našich vynikajících muzikantů, jako Láďa Padrůněk, a nebo takhle podobně nešťastně skončil náš rock'n'rollový král, tak mě pomozte.
4: Mickey
1: Olek, že jo? Tak úplně mě to teď, jak jsi to popisoval, to prostředí, kde tam Vláďa v podstatě dožíval svůj život. Úžasný muzikant, tak Mickey Volek na tom byl úplně stejně. Přátelé, nechci koučit.
4: Vláďa byl furt velmi aktivní.
1: Já jsem se s ním párkrát potkal pod žižkovským fotbalovým stadionem. Tam byla hospoda, nevím, jestli znáte, kluci. Já si teď nespomenu, jak se jmenovala. Taková hospoda jako v té uličce pod tím žižkovským fotbalovým stadionem. Tam se hrálo a Vláďa Padrůněk tam chodil, ale už byl prostě jakoby vyřízený. A to už je dávno, to bylo za bolševika. Že?
3: On zemřel za bolševika.
1: No, za bolševika, no. Hele, kluci, já nechci končit smutně. V každém případě.
4: To už máme
1: rekapitulovat.
4: To už máme 11 hodin.
1: To už máme. Fakt. Protože ty jsi hrozně ukecalej věchet, vole.
3: Až za 10 minut.
1: No, za 10 minut to ještě. Ještě já to tady něco. Musím.
3: Já jsem vám chtěl říct, někdo jsem mluvil o tom Ivanu Královi. Vypravil nádhernou historku, to je vyloženě pro Radio Beat. Co dělal Ivan Král na Haiti s Iggy Popem, když tam byli na prázdninách?
1: To je hadanka, nebo?
3: Tak.
1: Hned odpovíš.
3: Co jsem to řekl? Počkej, on je to fakt přímý přenos. To je blbost, to si nemůžu říct. Ale jak je takový nějaký zvíře, co mu rostou nějaký něco a pak se z toho mele takový prášek a je to strašně jako ilegální, tak se to... No prostě vezmeš roh z nosorožce, pak to nastrouháš na jedno.
1: Jo, že ti stojí pero.
3: Pak to smícháš s kokainem.
1: Jo, tak.
3: A pak s Ivanem Králem a s Iggy Popem si pozvete jako nějakou hajťanskou společnost. A teď už nemůžu dál pokračovat. Teď jsem řekl všechno, co je jako ještě
1: aby
3: legální.
1: Aby si to domyslíme, Roberte. Jako.
3: To je historka. Už bylo 10.
1: Už bylo 10. Jo, už můžeš.
3: Zdravím, Ivan. Jsi borec.
1: 22:51, vole. No. No, tak. Jestli to chceš doříct, teda, jak to dorekně, no, tak jako...
3: Ne, to jenom byla taková metafora, no. Vlastně, musím to řeknout.
4: Ale Roberte, já se těším, až přijedeš s tím vaším ansáblem. Těším se.
3: Zahrajeme písně.
1: Tak prostě tě tam na tom pohledu, až budete hrát, tak tam tuhle tu historku musíš dopovědět. Tak si nám naděl.
4: A mý přání je jedno jediný. Ta báseň, to magické poselství, které zaznělo ze začátku z hudebního, aspoň na Španělku, na Trutnov.
1: Hele, když to z hudební na Španělku, tak to samozřejmě hodí potom ve studiu i na tohle spola, co si koupil toho novýho.
3: No, já mám hrozný problém, jestli prostě mě trvá třeba rok, než si zapamatuju text nějaký písničky, já mám hrozný problém.
1: Mně to trvá celý život.
4: Ty. Letíme na Trutnov. No tak letíme na Trutnov, tak přileďte.
3: Kdyby s tím někdo další pomohl. Kumpání,
1: no. Letíme na
3: já se opravdu moc těším, no. Ale už jsem si říkal, že si musím dát bacha, aby mi třeba nepraskla nějaká cévka nebo tak, že chce jako odstup, ale dobrý. No. Mě jako vždycky strašně lákaly všechny věci, které třeba souvisí jako s hippies a s klasickým rockem a miluju prostě tyhle ty věci, ty Woodstocky a ta druhá polovina 60. let a první polovina 70. let. A jsem vlastně moc rád, že tady takováhle věc jako vůbec jako je, jo, protože poslední dobou všechno směřuje, že hudba AI, hudba do výtahu, hudba do supermarketu a celý se to tak jako takovým až jako neuvěřitelným způsobem komercionalizuje spousta věcí, všechno jenom obchod. A tady tenhle systém jde úplně proti tomu a to dělá mému srdci dobře. Kurva. Jo.
1: Já ti chci ještě složit poklonu.
4: Díky.
1: Robert. Právě album Lži, sex a prachy, kde přesně, jak jsi teď popsal, jak se nechal inspirovat klasickým rokem, hippies, vůbec tou atmosférou, přirozenou atmosférou. To je takovej jakoby Hendrixovský, Japlinovský přístup, jo, když sáhnu hodně do historie. Nebo i Lennonovský, kdy ta muzika fakt vznikala opravdu z toho vnitřku bez nějakých elektronických pičovin. Jo? A nic po těch elektrických pičovinám nemám, jo? Když se dobře využívají, proč ne? Ale zrovna tato deska se vám tak povedla, že opravdu patří do toho pokladu české diskografie. Takže děkuji, tam využít jako na tomhle skvělém festivalu ve Martina Věcheta, protože Trutnov je dobrý. Já furt přemýšlím, jak jsem ten čtvrtek dojedu, jak to je, a jak bych sobotu odjel zase vysílat. Víš, no já si to nějak rozmyslím.
4: No,
1: hele, chlapi, vítej, chlapi.
4: Stačí chlapi. Napsat. Jasně. Jo, ještě jsem vám tady přivezl nějaký trika. Jo. No, to vidíte.
1: Kluci, hele, moc děkuju, bylo to zajímavé. Hodně jsme kecali, no. Protože bylo o čem.
4: No, škoda, ještě mám tady v zásobě, jsme neřekli Marta, o který byla řeč, tak má i svoji kapelu. Jmenuje se Marta Rasputin.
1: No.
4: A
3: Rasputin?
4: Ano.
3: Grigor Jefimovič Rasputin.
1: Kluci.
3: Téma.
1: Kluci.
4: No, tak to jsme si mohli koupit na závěr, ale už to
3: hledáte.
1: Cože?
3: Ať to prodlouží ten pořad, zavolej šéfovi. Pojedeme ještě.
1: Tak volám Robášovi, to je voleno. Tak já bych jel, ale jako což o to,
4: čaj tady máme, okurky nakládaný.
1: Okurky máme taky, hlady je umřem. No nic, asi
3: díky moc.
1: Hele, já to zkusím na příště domluvit, že budem tady celou noc. Zdravej. To pak vytáhne i toho Gypsna a bude hrát normálně na živo.
3: To vám pak řeknu, co dělal Ivan Král s Iggy Popem na Haiti.
1: No, když si tam strouhali do Soroší rok. Nic, kluci. Přátelé, teď budu oficiální, jo? Tak chvilinku, jestli to teda zvládnu. Dnešními mými hosty v rokový zpovědnici byli Martin Věchet, Geronimo, náčelník festivalu, abych to řekl dobře a správně, Trutnov Open Air Festival, který se koná od 13. srpna až do 16. srpna, to znamená za týden, a vězte, že tam najdete špičkový kapely, jak ze zahraničí, tak i z tuzemska. Gogol Bordello, Lucie, tady Robert Kodym, že jo, Pražský výběr, Wailers, původní kapela, Boba Marleyho, Ondřej Havelka a Melody Makers, Jasná páka, kurňa tam toho je, to už ani nestihnu přečíst.
3: Plastici.
1: Garáž, Kamil Střihavka, Plastici, ano, krásný nový stroje, Karel Kahovec, legenda českýho Big Beatu, co to tam, co to, jo, co, cože to je?
3: Zbor břežanských kastrátů. Nejlepší kastrátu. Název jednoznačně.
1: Výborně, nejlepší. Jasně. Petr Váša a ty Syčáci. Všechny tyhle kapely znáte. Znouzecnost, Ježišmarja, Švihadlo. Všechno to znám ze svého mládí, když jsem byl ještě krásný, mladý a hebký.
4: Ale tak, spousta mladých kapel
1: tak,
4: tam je.
1: To jsou ty kapely. Takže ještě jednou, Geronimo, náčelník festivalu Trutnov Open Air Festival, tedy Martin Věchet a Robert Kodym se svou kapelou Lucie tam vystoupí, má trému, ale bude dobrý. A bude hrát na svůj nový Gibson Les Paul.
3: Dali Manitu.
1: Dali Manitu. Manitu určitě dá. A já bych se právě těma vanastovkama, čověče, když tam budeš z Lucí, ale vanastově věci, to je moje oblíbená kapela, jo. Možná ji neznáš, jo, Roberte.
3: Něco mi to říká.
1: A já bych tě o ní mohl vyprávět. Tak já bych tou kapelou ukončil
4: a
1: ten dnešní skvělý večer.
4: A to je ta šamanská skladba?
1: No, to není to ta zrovna.
3: Jako hosté, tam jsou válečný tanec pueblových indianů, můžete slyšet v počátku
1: no,
3: písně.
1: Ty vole,
4: to
1: no.
4: Pěkný, tak.
1: Tak kluci jdem do
4: tam,
1: toho.
4: Tam i duní, tam, kom vstoupá, Trutnov se blíží.
1: Jasně, kluci, díky za návštěvu, ale mějte se.
3: Díky moc.
1: Čau, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Beat. Rádio Beat. Classic rock.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně starý.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99% já i texty. Mm-hmm. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak jsem to měl a kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tomu dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si řekl, tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovnej kluk, nebo býval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tuhle studesku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s toho mi pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba si, jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnu, Mraky Kaba, hrozně šikovnej kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klasik rock.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Tygři, vstávejte, za 4 minuty bude 6. Dobré ráno, je tu pátek, 7. srpen 2026 je před námi. Tak, ještě ani není 6 a už tu má pár drobností k provozu, třeba na dálnici z Vyškova na Olomouc těsně za sjezdem na Olšany na 33. kilometru srazilo auto srnku a stojí v pravém pruhu. Na dálnici z Prahy na Ústí zase na 18. kilometru v nájezdu od Mělníka nepřehlédněte stojící porouchanou dodávku. A v Praze v tunelu Mrázov zase stojí směrem na Strakonickou ulici kleklý osobák. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes jasno až polojasno, do dopoledních hodin na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy i 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nizozemský cyklista Lemen vyhrál zkrácenou čtvrtou etapu závodu kolem Polska a ujel se průběžného vedení. Český borec Petr Kelemen nabral přes 15 minut ztráty a v celkovém pořadí klesl na 128. místo. Cyklistka Le Courtois Pienaarová z Mauricia vyhrála šestou etapu Tour de France Femme. Nicola Nosková dorazila se ztrátou přes 25 minut na 107. místě. Teplotní rekordy včera padly už jen na 8 místech na východě republiky. Nejtepleji bylo opět ve Strážnici, 38,5 stupně. Tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu budou od zítřejšího poledne do nedělního poledne uzavřené kvůli pravidelné údržbě technologií. Více Jan Riedl, mluvčí ŘSD.
2: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: A nakonec Google připravuje nový model umělé inteligence Gemini 4, který má být jeden z nejambicioznějších projektů v historii firmy. Model je zatím ve fázi trénování a Google nezveřejnil jeho parametry ani termín uvedení. Ani jsme se nenadáli a je tu pátek 7. srpna 2026. Dnešní první zprávy touto informací končí.

0: Jak on to ten Jack Nicholson v roli právníka George Hensna ve filmu Bezstarostná jízda povídal? Nikomu neříkejte, že není svobodný, protože lidi jsou schopni vraždit a mrzačit, aby dokázali, že svobodní jsou. Ke svobodnému rozhodování o tom, co dělat o víkendu, vám možná trošku pomůže i nějaký ten tip od Bíťáka Bíťákům. I vy můžete směřovat tam k vám ty ostatní, a to buď tak, že pošlete pozvánky na e-mail studio@radiobit.cz nebo využijete bíťáckou aplikaci, kam můžete nahovořit nějaký ten vzkaz, nebo mi to tady přímo nadiktovat na lince 210 32 33 34 a i dnes máme funkční SMS bránu 720 001 222. Já teď budu hrát kapelu Něžná noc, Blanka Šrumová a Jan Sahara Hedl, mimochodem příští týden, co to bude 14. tak je to v pátek, takže přesně za týden v pátek budou koncertovat v Kutné Hoře na zahradě restaurantu Dačický. A pro Něžná noc, tak dneska se nám udělala trošku snesitelnější teplota. Koukám, že na Karlovarsku v tuto chvíli pouhých 12 stupňů, na Olomoucku nejtepleji 22 a počítejme s tím, že dneska dojde na mírné ochlazení. Teď po ránu ještě na Moravě doznívají srážky, ale odpoledne bude slunečno a pod slunou oblohou 24 až 28 stupňů, na jižní Moravě ke 30 a na horách kolem 19. I k předpovědi počasí, nejenom ke kultuře o víkendu, se dneska na Beatu určitě dostaneme.
1: Tohle je únor, bude vzdaný hlas.
0: Jinak je fakt 7. srpna.
1: Neznat se neptat, nevolat si více. Je to jen vzduch, co ještě vstoupí mezi nás, když marně pálí svíce. Tohle je úžas, nečekaný čas. Nemít se neptat, nedohledat cíl. Je to jen strach, co ještě vstoupí mezi nás, až tiše skončí chvíle.

V Jablonci jsou před víkendem fotbalově spokojení. Na Střelnici se včera v konferenční lize urodila nadějná výhra domácích v předposledním předkole. S dvoubrankovým náskokem se příští týden vypraví do Rigy. A pokud to tam dobře dopadne, poslední, kdo bude jablonským stát v cestě do hlavní fáze soutěže, bude buď Jagiellonia Białystok, anebo Glasgow Rangers, poražený z téhleté dvojice. Včera Poláci doma Skoty zdolali 2-1. To v Hradci Králové se probouzejí po smolné jednobrankové porážce s favorizovaným Bešiktašem, tak budeme držet otrokům palce při zájezdu do Istanbulu. U nás třetí kolo nejvyšší domácí soutěže začíná i končí v Brně. Dneska zbrojovka hostí Liberec a v neděli od 8. večerní bude hrát na srbské Artis Olomoucí.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Láďa jede autobusem a Lada s Kajetánem mají dneska svátek, tak je vezměte na koncert. V Plzni na Roudné večer hrají SAS, Pupkings a taky Vilémčok s Bypassem. Zítra bude Vilda se svojí partou na Trutnovsku na fotbalovém hřišti v Pilníkově, kde bude hrát taky Divá Bára a kapela Sklad Rakví. Děkuju Romanovi za tuto pozvánku.

ajťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: O 6:30 Bezzubej Lemmy dochroptil svoje Overkill a Aleš Brychta ten bude zítra zpívat na Jižní Moravě na Hodonínsku v Mutěnicích za nádražím na tradičním motosrazu. Tak, teď řidiči pozor na dálnici z Budějic na příjezdu do Tábora u nájezdu na 79. kilometru D3 boural osobák do svodidel. A na D1 u Ostravy směrem na Polsko na 355. kilometru nepřehlédněte u kraje odstavený kamion s defektem. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
0: Radio B. Classic Rock. Radio B. Počasí.
3: Dnes jasno až polojasno, do dopoledních hodin na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy i 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Disciplinárka potrestala fotbalovou Spartu za výtržnosti fanoušků v Brně pokutou 300 tisíc korun. Domácí zbrojovka zaplatí 150 tisíc. Letiště Praha analyzuje incident z Lipska, kde dron s výbušninou narazil do letadla převážícího munici pro Ukrajinu. Premiér mezitím informoval o posílení ochrany českých letišť. Příměstské vlaky v Praze a středočeském kraji budou od roku 2030 dalších 30 let provozovat České dráhy. Dopravce uspěl v tendru s nabídkou 165 miliard korun. RegioJet nabídl 184 miliard. Nemocnice Jihlava nově nabízí čerstvé květiny z automatu. Květinomat u centrálního rentgenu nahradil zrušenou prodejnu a kytice v něm zůstávají čerstvé.
4: Květinářství v jihlavské nemocnici skončilo kvůli uvolnění prostoru pro novou odběrovou místnost. Místo něj ale u centrálního rentgenu zůstal prostor pro květiny, tentokrát v podobě zmíněného automatu. Majitelka se o čerstvost květin pravidelně stará, díky aplikaci má přehled o tom, kolik kytic v automatu zbývá a které už si lidé koupili. Květiny kontroluje měním vodu, zastřihává stonky, čistí vázičky a doplňuje výživu. Teplota uvnitř automatu se drží na 8 stupních. Zákazníci nejčastěji sahají po menších kyticích. V nabídce jsou ale i větší vazby. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
3: A nakonec ve Zruči nad Sázavou mají novou naučnou stezku po místech spojených s baťovskou historií města. Otevřeli ke 150. výročí narození Tomáše Bati. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic Rock.

Olda Veselý zpíval, že hledá své vlastní já. Vy pokud nemůžete najít hodinky, tak vám prozradím, že přesná časomíra ve studiu Beatu ukazuje 6.43. Ano, za 2 minuty už bude 6:45. Dneska to bude chtít si oblíct slavnostní tričko s Edim. Je 7. srpna a 68. narozeniny má zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson. A jeho velká faninka, píťačka Ivča, má shodou okolností dneska kulatou 50. A k tomu, jako vždycky o prvním srpnovém pátku, je taky Světový den piva. A jak se jmenuje pivo, při jehož zrodu sládkům radil Bruce Dickinson?

Myslím, že Bruce se nebude zlobit, když si na jeho zdraví v den jeho narozenin připijeme i jinou značkou než jejich trůplem. A propo, když jsem u toho piva, říkala jsem je první pátek v srpnu, tedy Světový den piva, tak Blaze Bailey vzpomínal na Bruceovo milé gesto při příležitosti jeho prvního koncertu s Iron Maiden v roce 1994, kdy mu bývalý zpěvák nechal poslat do šatny balíček s kvalitními pivy a blahopřáním. Jinak věděli jste, že Bruce Dickinson má v pasu skutečně Paul Bruce Dickinson a když se připojil k Iron Maiden, tak byl pátým Paulem v historii sestavy kapely a v předchozí bandě Samson vystupoval pod bizarním uměleckým jménem Bruce Bruce, inspirován svými oblíbenými Monty Pythony. Pokud je Bruce Dickinson vaším oblíbencem, tak vás určitě potěší informace, že počátkem příštího roku vydá novou desku, na které bude účinkovat i jeho nejstarší syn a podrobné informace jsou i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

Tenista Jiří Lehečka prošel bez větších problémů třetím kolem Masters v Torontu. Jeho chybující belgický soupeř Blocks mu dost pomáhal. Za celý zápas se neprobojoval k breakballu. Lehečku v osmifinále čeká 19-letý Španěl Chodar. Dneska bude o nejlepší šestnáctku usilovat ještě i Jakub Menšík. Soupeřem mu bude levou rukou hrající Francouz Atman. To v Torontu už se single hraje bez Češek. Nikola Bartuňková proti favorizované Anny Simové začala dobře. První set vyhrála 6-3. Ve druhém ale od agresivně hrající Američanky schytala Kanára a třetí sada skončila z pohledu Nikoli 4-6. A úvod čtyřhry prohrála i ryze česká dvojice Bousková-Nosková.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a po nehodě osobáku se nedá sjet z dálnice z Budějovic na Prahu na Tábor u Měšic na 79. kilometru. Ani se tam na D3 nedá najet. I dneska je na Strakonické dálnici směrem na Prahu u Jíloviště na 9. kilometru jenom jeden pruh a už je tam předtím 2-kilometrová kolona se ztrátou asi 10 minut. Jedete-li z Horšovského Týna na Plzeň, tak na konci Stodu máme bouračku 2 osobáků. No a obousměrně jsou kolony na 43. To jsme na trase Svitavy Brno, Brno Svitavy na úrovni Černé hory. Bouračka 2 osobáků s nutností zásahu záchranářů. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes mírné ochlazení a postupně slunečno na celém území republiky. Ještě do dopoledních hodin bude na Moravě a ve Slezsku velká oblačnost a doznívající déšť, jinde nejhůř polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy doma podlehli Bešiktaši 0-1, přestože od 71. minuty hráli proti 10. Jablonec naopak vykročil za postupem ve třetím předkole konferenční ligy vítězstvím 2-0 nad Rigou. Zajímavý duel dnes nabídne naše fotbalová liga. Bude u toho i sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: V Brně se od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně.
1: Letošní vedra přepsala rekordy české meteorologie. Absolutní teplotní maxima padla na 132 stanicích, což je 77% z nich. V Doksanech naměřili rekordních 41,9 stupně. V italských Alpách zemřela 13-letá Češka po pádu ze skalního výchozu u hory Cima di Valbona. Dívka byla na túře s rodiči, kde se zřítila z 90 metrů. Záchranáři ji transportovali vrtulníkem, vážným poraněním ale podlehla. A nakonec u ostrova Mallorca naměřili rekordní teplotu moře přes 33 stupňů. Jde o nejvyšší hodnotu zaznamenanou ve Španělsku. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání. Otevřeme s Whitesnake.
0: Radio B. Klasik

Dobré ráno, Býťáci. Další hity kapely Whitesnake si můžete užít zítra na Plzeňsku ve Všerubech na Muňáry Festu. Ten začíná na fotbalovém hřišti ve 14 hodin a Whitesnake Revival tam budou jako vrchol večera hrát od 21.30. Předtím tam budou revivaly Turba nebo Aleše Brichty či Kabátu. To bude skupina Prasátor. To je tedy název pro kapelu. Podobně jako Mašinka Rock, to je zase parta, která dneska večer bude hrát v obci Krtely. Tak pozvánka mi přišla od Honzy Hrubého, který píše, že si můžete hodit hlavou na pořádný riffy Kabátů nebo Vysáčů, ale že Mašinka Rock, tak ta zahraje fláky od Katapultů nebo Olympiku. A ta akce začíná dneska v 19.30. Tak tolik pozvánka do Krtel, teď se podíváme na Karlovarsko. Vrátě napsal, ahoj všichni, jste zváni zítra od 15:30 na muzikantské odpoledne do venkovních prostorů restaurace Atlantis v Ostrově. Na kamarády muzikanty, kteří už tu nejsou mezi námi, budou vzpomínat kapely Kufr, V5, 4R a Monopol. No a ještě jednu tady přečtu. Ahoj všichni příznivci dobrého Big Beatu. Srdečně vás zítra zvu do krásného Štolmíře u Českého Brodu, kde ve večerních hodinách vystoupí skvělá rocková kapela Kráva. Jsme tu měli Prasátor, teď Krávu. Čeká nás večer plný výborné muziky, skvělé atmosféry a pořádné zábavy. Přijďte si s námi užít parádní rokový večer. Těšíme se na vás a doufáme, že dorazíte v hojném počtu. Zdraví vás Benžala z Černošic. Tak ještě jednou zopaku. Zítra krásné prostředí Štolmíře u Českého Brodu. A dneska hraje v Trutnově vedle společenského centra UFO Pepa Lábu se svojí kapelou. Od 16:30 odpoledne tam vyšperkují trutnovské hudební létro. A zítra hrají u Litomyšle v hostinci u Koruny v Dolním Újezdě.

0: Nejenom s Turkyněmi, ale i s technickými problémy v hale ve Stockholmu se včera museli vypořádat naše basketbalové naděje na mistrovství Evropy do 18 let. Nakonec v duelu, který končil až před půlnocí, Turecko naše dívky porazili o 4 body a zajistili si tak boj o 9. až 12. místo dál proti Chorvatskám, ale hlavně uhájili divizi A pro další ročník. Další sportovní informace má nabít ušimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští triatlonisté uspěli na domácích i zahraničních tratích. Hřenš vyhrál dlouhý triatlon Slovakmen v čase 8.11, druhý skončil slabý a ženský závod ovládla Cibulková. Ve středním triatlonu v Mostě zvítězili Vol a Besperát, hradecký terénní triatlon pak vyhráli Soukup a Bisová. Volejbalistky České republiky vstoupily do přípravy na mistrovství Evropy vítězstvím 3-0 nad Rumunskem. Češky hrají s Rumunkami další přípravný zápas od 17 hodin. Francouzský automobilový jezdec Sébastien Ogier po havárii ve finské rally připustil, že letos zřejmě přišel o šanci na 10. titul mistra světa. Osminásobný šampion se tak zřejmě nedotáhne na rekordní samostatné prvenství v historii WRC. Poslouchali jste menšinové sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ani o půl osmé se nedá na 79. kilometru dálnice z Budějic na Prahu z D3 sjet a ani na ní najet. Před Táborem u Měšic ve sjezdu bouralo osobní auto do svodidel. Po nehodě se zraněním taky zastavili 43, tedy tak Svitavy Brno obousměrně u Černé hory u obce Bořitov. A i dneska si dejte časovou rezervu po D4 s Příbrami na Prahu u Jíloviště na 9. kilometru se jezdí jenom jedním pruhem, teď je tam zdržení do 10 minut. A v Praze máme čerstvou nehodu na Barandovském mostě směrem na Smíchov a na jižní spojce se nám udělala kolona od krčských baseballových areálů. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
1: Hergot, to jsem se...
2: No, vidíš.
3: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
4: Dnes mírné ochlazení a postupně slunečno na celém území republiky. Ještě do dopoledních hodin bude na Moravě a ve Slezsku velká oblačnost a doznívající déšť, jinde nejhůř polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy 30 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Orientační běžkyně Teresa Rautorier skončila třetí na závodě světového poháru ve vyšším Brodě. Pátá byla Lucie Dittrichová a body získalo všech 8 českých reprezentantek. Soud projedná odvolání psychiatra Cimického proti nepravomocnému rozsudku v polovině září. Obvodní soud mu uložil 5letý trest vězení za 4 případy znásilnění a 35 vydírání. Cimický vinu odmítá. Do pražských ulic poprvé vyjela nová tramvaj 52T z druhé série dodávek. Dopravní podnik jich má do konce roku převzít dalších 24. Mají klimatizaci. Silnice s nejvyšším počtem střetů se zvěří je v rámci Středočeského kraje na Mladoboleslavsku.
6: Nejvíce karambolů policie eviduje na silnici 1/38 u Bělé pod Bezdězem. Nyní by ale mělo dojít ke zlepšení. Na obchvatu města totiž byly nově instalovány takzvané pachové ohradníky. Právě ty mají odradit zvěř od vstupu na vozovku a snížit tak počet dopravních nehod. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
4: A nakonec Meta sází na budoucnost osobních AI agentů, které by se nám přizpůsobily. Během několika let by je prý mohly používat miliardy lidí, například přes WhatsApp nebo Messenger. To byly krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Metalové srdce a fanoušci kapely Accept jsou velmi spokojeni, nejenom, že tady letos Accept i Udo Dirkschneider odehráli koncerty, ale ještě se k nám vrátí. V prosinci budou Accepti ve Zlíně a v únoru příštího roku si Udo Dirkschneidera můžeme užít v Ostravě anebo taky v Brně. A už příští týden, asi v úterý před půlnocí, si poslechneme jejich první desku, protože zatím zcela jasně vede hlasování o půlnoční alba. A to za soupeře má superskupinu Asia, nebo třeba Apokalyptiku, hrající hity od Metallica, Animals, Allman Brothers Band a taky Adrenaline Mob. Anketa, která bude ukončena v neděli o půlnoci, je na našem webu na stránce radiovi.cz a dvě desky, které dostanou nejvíce hlasů, si příští týden pustíme celé.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: A je tu Vladivostok, cíl naší cesty. Jsme přes 13 000 km od domova, 8-hodinový časový rozdíl. My vstáváme, vy jdete spát. Město, kde jsem byl před 16 lety na motocyklu, téměř nepoznávám. Fungonové obytné čtvrti a především ty dva mosty, Golden Bridge a most na Ruský ostrov. Ubytování máme v motoklubu Iron Angels a dva dny ve Vladivostoku si náramně užíváme. Jedeme na návštěvu nejjižnějšího cípu, kde se říká u majáku, míjíme i Ruský ostrov a užíváme si vyhlídek na město z nejvyšších bodů. Z Vladivostoku je to už jenom zpáteční cesta. V Chabarovsku kupujeme olej na výměnu, která nás čeká, kanistr pro případné problémy s benzínem a jedeme a jedeme. Motorky šlapou jako víno, cesta ubíhá a konečně se také setkáváme s krajany. U Mogoči je to motorkář Radovan ze Slovenska z Banské Bystrice a o den později narážíme na kamaráda Remsiho, který jede tam, odkud my jsme odjeli. Šestý den nás vítá Ulan-Ude, klubovna motoklubu Opozit, kde mám část bagáže, kterou jsem zde odložil. Dáme se zde trochu dohromady, připravíme naše motocykly a kam to bude teď, můžete jenom hádat.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz.

Před 5 lety hrál na Friends Festu i Žlutý pes. Zítra se na pardubickém závodišti koná již 11. ročník tohoto rodinného festivalu plného Ameriky a bude tam se svou kapelou i David Koller anebo Tubla Tanka. Na muziku dojde až večer, ale areál se návštěvníkům otevře už v 10 dopoledne a já se vůbec nedivím, že se na tuto akci do Pardubic lidé vracejí. I letos se totiž můžete těšit na americká autíčka i motorky, dřevorubeckou a westernovou show, ukázky historické i moderní techniky za účasti amerických dragounů a letos se tam ještě ke všemu bude slavit 100 legendární matky dálnic Route 66. A při té příležitosti se můžete zapojit do tematické rodinné dobrodružné soutěže. Tak já vám budu držet palce, abyste tu kartu zaplnili pak razítky a získali zaslouženou odměnu. Ode mě teď můžete získat 2 vstupenky na zítřek na pardubické závodiště. Stačí mi jenom přes býťáckou aplikaci napsat, jak se celá tato akce, o které jsem teď mluvila, jmenuje. Ze správných odpovědí pak vyberu jednoho výherce 2 lístků.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dneska pozdě odpoledne bude v centru Pardubic taková zvláštní dopravní zácpa. Městem totiž projede spanilá jízda amerických autáků. Startují v 17 hodin z Pernštýnského náměstí a pojedou na Friends Fest, který se zítra v Pardubicích koná a na který Jirkovi, Bíťákovi Jirkovi, který správně napsal název té akce, za chviličku pošlu dvě vstupenky. Teď vás upozorním, že jak je to omezení z Prahy na Hradec Králové Usadské mezi 25. a 35. kilometrem se jezdí ve zúžených dvou pruzích, tak kolona před tímto omezením začíná na 23. kilometru. Po nehodě se zraněním je stále zastavená 43. Tah Svitavy Brno obousměrně u Černé hory, takže budete muset na objížďku přes Bořitov a koukám, že směrem od Svitav na Brno se ta kolona pěkně protahuje. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes postupně slunečno na celém území republiky a teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy i 30 stupňů. Zítra slunečný den s letními teplotami 26 až 30, na severu a severovýchodě chladněji, jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenista Jiří Lhečka postoupil na turnaj Masters v Montrealu do osmifinále. Porazil Belgičana Blokse a čeká ho Španěl Chodar. Nikola Bartuňková v Torontu naopak dohrála ve třetím kole. V úvodu deblu tam skončilo i české duo Bousková-Nosková. Florbalisté Mladé Boleslavy prohráli při návratu na turnaj Czech Open v Praze se švédským Pixbem Valenstam 4-5 po nájezdech. Bohemians podlehli Cugu 3-9 a Tatran Střešovice Falunu 0-3. Tropická vedra se do Česka mohou vrátit už po víkendu. Od neděle mají teploty na většině území znovu překračovat 30 stupňů a začátkem příštího týdne mohou místy vystoupat k 35. Silná tepelná zátěž by mohla přetrvat po většinu příštího týdne. Na Slovensku letos zastřelili 28 medvědů. Tamní ministerstvo životního prostředí tvrdí, že odstřel přispěl ke snížení počtu střetů a útoků na lidi. Loni bylo na Slovensko usmrceno 213 medvědů. A nakonec na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně si můžeme přečíst informace o původu jejich názvu. Dopravní podnik a Muzeum města Brna tam v rámci projektu Zastávky, kdo a proč, umístili stručné texty doplněné QR kódy s podrobnějšími historickými informacemi. Více Zbyněk Šolc.
3: Cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následní autobusy.
2: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 7. srpna 2026 a dáme si Iron Maiden.
0: Radio B. Classic Rock.

Chuck Norris metalového zpěvu Bruce Dickinson má dneska 68. narozeniny a my máme mnoho lákadel na víkend. Tak přečtu další pozvánky, co dorazili do Beatu. Ozval se Honza od Roudnice nad Labem. Ahoj všem. Dneska ožije hřiště T. je Dobříň rockovou muzikou od 18 hodin. Vystoupí kapely Steel Fate, Argema anebo Mother's Milk, takže přijďte to na sever rozpálit s námi. Tak v aktuálním počasím bych radši o tom rozpalování moc nemluvila, ale dneska má být trošku chladněji. S pozvánkou na motorkářský sraz do srdce Bílých Karpat zase přispěchal Zdeněk. Dobrý den. Zítra se v Lipině u Valašských Klobouk uskuteční 6. ročník motosravosu Motogrill Lipina. Těšit se můžete na tradiční motorkářskou výšku a od 20 hodin na hudbu v podání kapel Defect, Defavor a taky Dr. Faust. Tak přijít můžete klidně už dneska. Občerstvení bude zajištěno a stanování je možné přímo na místě a motorka, ta není podmínkou. Vítáni jsou všichni, kteří mají motorky rádi, taky muziku a dobrou zápavu. Tedy Motogrill Lipina, motosraz v srdci Bílých Karpat. Těšíme se na vás. Halo Bíťáci, chcete tip na dnešní večer? V Žatci, v nádherné zahradě bývalého kapucínského kláštera na adrese Třída obránců míru 299 vystoupí dvě legendární uskupení. Plzeňská punková trojka Znouzecnost a lounský ansábl Zadarmo drahý, hrající všechny zásadní světové pecky. A pozor, vstup do zahrady je v 17 hodin a Znouze celý večer zahajuje, budou hrát už od 18 hodin žateckého času. Pivo od čepu zajišťuje Výtečný Radek Teraba a pozvánku do Beatu poslal Déma.

0: Jsou 8:45 a na beatu jsme si vyslechli novinku od kytaristy Tonyho Iommio World Alone. Deska, kterou mu naspíval Jorn Lande, se jí bude jmenovat From the Dark a vyjde 23. října. Dneska je 7. srpna, je pátek a o víkendu se děje spousta i zajímavých sportovních akcí. Na pár nás teď pozve Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Po celý víkend se konají akce kolem Xtra Czech Republic, tedy terénního triatlonu v okolí Prachatic a Křišťanovic na Šumavě. Prima Cup, tedy seriál závodů horských kol, zítra pokračuje v Karlových Varech. Zítra je na programu také mistrovství republiky ve flatreku. Na dráze ve Slaném odstartují třídy FT1, FT Classics a Young. Start je plánovaný na 13. hodinu. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

I precedens. Zítra hrají na Chlastan Festu na panství Kounice ve Vlastějovicích, kousíček od Zruče nad Sázavou. Tady v té SMS-ce, co před chviličkou přišla do bítu, se píše, že tam zahraje i 13. století Roktom, Fred a Vosolit a že se máme těšit na pivní soutěže. K tomu jenom připomínám, že dneska je 1. srpnový pátek a tady dnes je Světový den piva. A dneska hraje Roman Dragoun u zatopeného lomu Hradišský vrch u Konstantinových lázní a zítra od 18. hodiny má recitál na Státním hradě Krakovci.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Ani 2 minuty před 8:30 se nedá říct, že by se nám situace na trase Svitavy Brno vylepšila. Na 43 budete muset obousměrně u Černé hory na objížďku přes Bořitov, stále je tam po nehodě zastaven provoz. Taky platí, že na dálnici z Budějic na Prahu se nedá sjet před Táborem a taky najet na D3 u exitu 79. Opravují tam svodidla po nehodě. Nová rána je na kruháku na nájezdu na D1 od Bohumína nebo v Mladé Boleslavi Kosmonosích, tam se srazila 2 auta zase za posledním kruhákem před nájezdem na D10. A propo, Mladoboleslavská dálnice, ta je na příjezdu do Prahy dneska docela volná. Koukám, že větší je kolona na Ústecké dálnici, kde se brzdí už asi na 4. kilometru a vlastně neznám důvod proč, jestli je to jenom kvůli opravované Kbelské. Vím, že fronta od 11. kilometru na dálnici od Příbramy směrem na Prahu je z toho důvodu, že u Jíloviště do konce týdne u stavby mostu se jezdí jenom jedním pruhem. No a co se týče omezení u letiště, tak počítejte s tím, že teď je v tuto chvíli delší kolona na D7 od Prahy, kde se brzdí už u sjezdu z Karlovarské dálnice a ještě před odbočením na Evropskou je nějaký ťukanec. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
0: Rádio B. Počasí.
4: Dnes jasno až polojasno, do dopoledních hodin na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy i 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
4: Disciplinárka potrestala fotbalovou Spartu za výtržnosti fanoušků v Brně pokutou 300 tisíc korun. Domácí zbrojovka zaplatí 150 tisíc. Letiště Praha analyzuje incident z Lipska, kde dron s výbušninou narazil do letadla převážícího munici pro Ukrajinu. Premiér mezitím informoval o posílení ochrany českých letišť. Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 dalších 30 let provozovat České dráhy. Dopravce uspěl v tendru s nabídkou 165 miliard korun. RegioJet nabídl 184 miliard. Nemocnici Jihlava nově nabízí čerstvé květiny z automatu. Květinomat u centrálního rentgenu nahradil

0: zrušenou prodejnu a kytice v něm zůstávají čerstvé.
1: Květinářství v Jihlavské nemocnici skončilo kvůli uvolnění prostoru pro novou odběrovou místnost. Místo něj ale u centrálního rentgenu zůstal prostor pro květiny, tentokrát v podobě zmíněného automatu. Majitelka se o čerstvost květin pravidelně stará, díky aplikaci má přehled o tom, kolik kytic v automatu zbývá a které už si lidé koupili. Květiny kontroluje měním vodu, zastřihává stonky, čistí vázičky a doplňuje výživu. Teplota uvnitř automatu se drží na 8 stupních. Zákazníci nejčastěji sahají po menších kyticích. V nabídce jsou ale i větší vazby. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: A nakonec ve Zruči nad Sázavou mají novou naučnou stezku po místech spojených s baťovskou historií města. Otevřeli ke 150. výročí narození Tomáše Bati. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
2: Classic rock.

Těšíme se na Juriáše, kteří přijedou až na podzim 29.10. budou hrát v Ostravě a 30. hned potom tedy taky v Praze. Dneska v areálu přírodního koupaliště Olomoucké Poděbrady vystoupí kapela Pražský výběr Tribute. Začátek je v 19.30, vstupné dobrovolné. Pavlosovi děkuji za SMSku, kterou poslal do Beatu. V autokempu v obci Břehy u Přelouče se o víkend koná Stadion Cup, tedy závodek motorek s obsahem do 50 kubických centimetrů. A v kategorii moped se jedná převážně o staďáky, no ale závodit mohou i javety, a v kategorii open pak jsou to všechny motorky československé výroby, tedy s tím správným obsahem. V kategorii open jsou k vidění tedy babety, pionýry, mustangy, taky pařezy v různých úpravách. A závody jsou doplněny o zajímavé doprovodné akce, tedy především o muziku. Dneska Alžběta Jahody, zítra taky Krucipisk a též kapela Kovadlo. Takže jste moc zváni.

Beatles jsme obletěli vesmír a už jsme v Brně, kde bude začínat a taky končit třetí kolo ročníku nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Dneska hostí zbrojovka Liberec a v neděli večer od 8 bude na Srbské hrát Artis Olomoucí. Pozítří od 17. hodiny hostí Jablonec Slovácko a domácí budou posíleni o včerejší zážitek z konferenční ligy, kdy se jim podařilo 2-0 porazit Rigu. Pokud cesta jabloneckých příští týden do Lotyšska bude úspěšná, jako posledním v cestě do hlavní fáze třetí evropské soutěže bude stát buď Jagiellonia Bialystok, anebo Glasgow Rangers, poražený z této dvojice. Včera Poláci doma Skoty zvládli 2-1. V Hradci Králové tam se probouzejí po smolné jednobrankové prohře v evropské lize s favorizovaným Bešiktašem. Tak budeme držet otrokům palce při zájezdu do Istanbulu. V neděli si pokusí spravit chuť domácím ligovým zápasem proti Baníku.

0: ajťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9,5 hodiny. Navíc teď potřebujete na dojezd do Prahy po ústecké dálnici, kde se brzdí na 4. kilometru. Důvodem je jenom zarvaná a opravovaná kbelská. Oprava u letiště vám protáhne výjezd z Prahy na Slánskou dálnici o 20 minut. Kolona začíná už na Velkém pražském okruhu před sjezdem na Evropskou. Dobrou zprávu mám z trasy Svitavy Brno. U Černé hory už byl provoz po nehodě obnoven. Pořád se ale nedá na dálnici z Budějovic na Prahu sjet a najet na D3 u exitu 79, kde se po nehodě opravují svodidla. A drobnější nové bouračky máme v Jihlavě na Sokolovské, v Plzni na Koterovské nebo Koterově ulici, ve Vsetíně na Mostecké či v Brně na Jihlavské. Na koncert nás za chviličku vezme vejvoďák. Přeji hezký pátek i víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes postupně slunečno na celém území republiky a teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy i 30 stupňů. Zítra slunečný den s letními teplotami 26 až 30, na severu a severovýchodě chladněji, jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Nizozemský cyklista Lemmen vyhrál zkrácenou čtvrtou etapu závodu kolem Polska a ujal se průběžného vedení. Český borec Petr Kelemen nabral přes 15 minut ztráty a v celkovém pořadí klesl na 128. místo. Cyklistka Lecourtová Pienárová z Mauricia vyhrála šestou etapu Tour de France Femme. Nikola Nosková dorazila se ztrátou přes 25 minut na 107. místě. Dron na letišti v Lipsku našel řidič autobusu mezi dvěma ukrajinskými letouny Antonov. Když ho viděl, skopl ho k zemi. Vyšetřovatelé poté zjistili, že nesl Semtex ukrytý v upravené plechovce a zkoumají i možné využití SIM karet k jeho ovládání. Tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu budou od zítřejšího poledne do nedělního poledne uzavřené kvůli pravidelné údržbě technologií. Více Jan Riedl, mluvčí ŘSD.
4: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
3: A nakonec, skoro pětina Čechů si nemůže dovolit aspoň týdenní dovolenou mimo domov. Jejich podíl za posledních 20 let klesl z 1,40 na 19%, loni ale meziročně mírně stoupl. V rámci EU patříme k zemím s nejlepší dostupností dovolených. To byly zprávy, po kterých přichází Vejvodák.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu B.
2: Samozřejmě, kdo si nechce vzít kelímek do ruky, nemusí si brát kelímek do ruky. Já jsem vejvodák, přeju vám hezký den. Včera jsem moc nápověd nedával, co se týče toho dnešního léta jako živého a toho dnešního živáku. Snad jenom to, že to je živák, který byl natočen v Bernu a že to je maličko líznuto i městem Montreux. Bylo to zrovna předtím, než jsem hrál skladbu Radio Gaga od kapely Queen a Freddie Mercury jako člen kapely Queen má a tedy měl co dočinění právě s městem Montreux. Dneska je to tedy živák, mnozí z vás už to včera rozkodovali, živák skupiny Jethro Tull, jmenuje se Barsing Out, je to živé dvojalbum, tedy Jethro z roku 78. Album bylo nahráno během května a června na evropském turné Heavy Horses. Většina skladeb na tomto živáku je nahrána, nebo byla nahrána ve Festhalle v Bernu ve Švýcarsku, a to konkrétně 28. května 1978. Pojďme rovnou na to, ať to stihneme co nejvíc. Ostatně úvod za mě dneska obstará pan Claude Knobs, který byl zakladatelem a generálním ředitelem jazzového festivalu v Montreux. A ono 28. května v roce 1978 koncert Jethro Tull ve Festhalle v Bernu uváděl německy, trošku italsky, maličko francouzsky a anglicky. Poslouchejte.
3: Guten Abend miteinander und herzlich willkommen im Festhalle Bern. Benvenuto Italia. Bonsoir, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir des amis de longue date. Good evening. Sit back, relax and make yourself comfortable to enjoy an evening with Jethro Tull.

0: Tahle skladba se jmenuje Songs from the Wood. Dneska si hrajeme živá kapele Jethro Tull, Bursting Out, živé dvojalbum z roku 1978. Názvem Bursting Out, nebo název jako takový, tak by se dal přeložit jako vybuchnutí, nebo výbuch, ne výbuch, ale výbuch. Avšak díky třeba pravopisné chybě na hřbetu prvních LPček, co vyšly v Americe, v Kanadě, ve Španělsku a také ve Švédsku, tak byl název vnímán trošku jinak. Místo názvu Bursting Out, tam bylo napsáno Busting Out, což znamená vybíjet. Naštěstí tedy v roce 78 ještě nebyla hyperkorektní doba, takže z toho žádný velký škandál nebyl. Třeba v Americe měla deska obrovský úspěch, prodalo se jí přes 500 000 kousků. Na desce je celkem 18 skladeb a z nich většina tedy byla pro album nahrána ve Festhalle v Bernu ve Švýcarsku v květnu v roce 1978. Hned potom ale následovaly dva koncerty ve Walter Kebel Halle v německém Rieselsheimu. Tenhle koncertní sál byl hned vedle kasáren americké armády. No a když se američtí boys dozvěděli, že Jethro Tull budou koncertovat v sále vedle kasáren, kam mohou klidně dojít v pantoflích, tak neváhali a vykoupili velkou část stupenek a v rámci nám dobře známé kulturní akce Poznej město, ve kterém sloužíš, na koncert vyrazili. Hoši byli celkem hluční, kapela si pochopitelně všimla, že v publiku jsou mladí američtí vojáci a tak je Ian Anderson před začátkem skladby Jack in the Green pozdravil.
1: There seem to be quite a large percentage of young American boys out there tonight, yeah? Long way from home, eh? Well, so are we. Gotta stick together. Right, here is a song which is reminds me of my homeland anyway. Back, you see, in England's green and pleasant woodlands, we have these small elf-like characters who are charged with the grave responsibility of looking after all things that grow during the cold and dark winter months. Their names are Jacks in the Greens. They are plural. Plural. Ready? Ah, David. David's back. Did you give it a good shake? Good. A one, two, three, two, two, three.

and you may call your enemy.

0: hard to be thick as a...
1: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
2: Léto jako živé. Na rádi

Tohle je další v dnešní době už známá skladba Hunting Girl v programu Rádia Beat v rámci Léta jako živého. Hrajeme si Barting Out, živé dvojalbum Jethro Tull z roku 78. Říkal jsem, že většina nahrávek na téhle desce pochází z koncertu ve Festhalle v Bernu ve Švýcarsku. Tohle bernské vystoupení bylo nahráno na 24 stopý magnetofon, zatímco zbytek vystoupení na turné Heavy Horses byl nahrán pouze na 8 stopý magnetofon. Ian Anderson následně vzpomínal, jak strávil hodiny a hodiny nad nahrávkami, aby vybral ty nejlepší, a ve studiu Mason Rouge málem vyseděl důlek. V roce 2004 bylo kompletní album remasterováno a vydáno po celém světě jako dvoudisková sada, a tu tady máme, z ní si hrajeme. Před dvěma lety jsme tady ale na Beatu mluvili i o luxusní remixované edici, která vyšla v roce 2024, která obsahuje nové mixy skladeb z Bernu, které na původním albu nebyly. Páč je Ian Anderson zrovna nevybral. Kolekce se jmenuje Jethro Tull Heavy Horses New Shoes Edition a najdete na ní nahrávky třeba i zvukových zkoušek a také remix koncertu Live at the Madison Square Garden v New Yorku. No a ještě tradičně, jaká byla sestava muzikantů na pódiu. Kytaru obsluhoval Martin Barré, basovou kytaru John Glasscook. Klávesáci byli dva, John Evan a David Palmer, a na bicí soupravu hrál Barrymore Barlow. No a samozřejmě velitel celé akce Ian Anderson, který zpíval a hrál pochopitelně na flétnu. Stihneme dneska ještě dvě skladby, Aqualung a právě teď To All To Rock and Roll.

0: To byl tedy živák skupiny Jethro Tull v programu Rádia Beat v létě jako živém. Dneska to bylo trošku lehčí, nemyslím tím jako intelektuálně, ale chci říct, že v pondělí trošku malinko přitvrdíme.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte opatrní na pražském okruhu na 28. kilometru ve Svinu na letiště ještě před sjezdem u šestky na Evropskou se srazilo nákladní a osobní auto. Jedete-li po 34 z Havlbrodu směrem na Humpolec u Krásné hory, stojí jeden pruh kvůli havárce dvou osobáků. V Ústí nad Labem v Hinajsově ulici se srazila dvě osobní auta a na Lonsku v Žadci v ulici Volinských Čechů narazilo jedno osobní auto do zaparkovaného jiného osobního auta. Aby to tak bylo vaše, to auto zaparkované v té ulici Volinských Čechů v Žadci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes postupně slunečno na celém území republiky a teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy i 30 stupňů. Zítra slunečný den s letními teplotami 26 až 30, na severu a severovýchodě chladněji, jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy doma podlehli Bešiktaši 0-1, přestože od 71. minuty hráli proti 10. Jablonec naopak vykročil za postupem ve třetím předkole konferenční ligy vítězstvím 2-0 nad Rigou. Zajímavý duel dnes nabídne naše fotbalová liga, bude u toho i sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: V Brně se od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně.
1: Kraje letos nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhé a třetí třídy nic. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy prý krajům oznámilo, že nemá peníze. Hladina Vírské nádrže na Žďársku je kvůli horkému a suchému létu asi o 8 metrů níž, než bývá v tomto období obvyklé. Přesto nádrž dál zásobuje vodárny i řeku Svratku, i když bez deště klesá její hladina zhruba o 12 cm denně. A nakonec Google připravuje nový model umělé inteligence Gemini 4, který má být jeden z nejambicioznějších projektů v historii firmy. Model je zatím ve fázi trénování a Google nezveřejnil jeho parametry ani termín uvedení. Zprávy jsou tímto za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvodák a Guns N' Roses.
0: Radio B. Classic Rock.

jenom opravdu stěží jste mohli přeslechnout název téhle skladby v živé verzi. Máš na to být víc. Katapult v programu Rádia Beat, půl minuty po čtvrt na 11 dopoledne. Dneska je pátek, takže můžete posílat pozvánky a tipy, kam se dá vyrazit dneska a také zítra za písničkou, za muzikou, jak říkáme, na měkký břicha. První dvě tu mám. Šárka nám poslala hned dvě pozvánky. Dneska zaspívá v pivnici na Koupáku v Janovicích nad Úhlavou Sid ze skupiny Staré pušky. Startujeme v 19 hodin. No a v neděli 9. teď v neděli na tradičním parketě v Dolní Lhotě na Klatovsku zahraje legendární Brutus. Otevírá se v 6, Brutus vypukne v 7. Srdečně zveme na pohodové večírky. Děkujeme Šárce. A ještě jedna pozvánka, ta je do Všeru u Plzně na Muňáry Fest, kde zítra už od 14 hodin postupně zahrají kapely Dark, Prasátor, Alkehor Revival, Turbo Revival, Aleš Brichta Cover, Whitesnake Revival a Louis Cypher Cover Band. Děkuji Douša, i my děkujeme. Další tipy posílejte až do večera, čteme vaše tipy a pozvánky zadarmo do našeho éteru. Můžete SMS-kou 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes bíťáckou aplikaci, kde je to asi pro vás nejjednodušší, můžete poslat přes aplikaci jak textovku, tak i namluvit pozvánku, takzvanou hlasovku, odeslat přímo sem a my ji pustíme rovnou do éteru. Za okamžik Sheep od Pink Floyd, na to se těším. Take Dire Straits.

0: Když se to umí, tak je to sranda, ještě když vás k tomuto napadá, tak jak to máte správně hrát, tak je to úplně dokonalý. Sheep a Pink Floyd na beatu, je přesně 10:30 dopoledne, za chvilečku Creedence, Clearwater Revival, anebo třeba AC/DC. Máme připravené menšinové sporty, ty mohou přijít klidně hned, protože Šimi nám řekne, jak se dařilo našim triatlonistům na Slovakmenu na Slovensku, také v Mostě, anebo v Hradci, no a víme, jak je na tom francouzský jezdec Sebastian Ogier po havárii ve finské rally. Podrobnosti právě teď od Petra Šimáčka.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Čeští triatlonisté uspěli na domácích i zahraničních tratích. Hřenš vyhrál dlouhý triatlon Slovakmen v čase 8:11, druhý skončil Slabý a ženský závod ovládla Cibulková. Ve středním triatlonu v Mostě zvítězili Vol a Besperát, hradecký terénní triatlon pak vyhráli Soukup a Bisová. Volejbalistky České republiky vstoupily do přípravy na mistrovství Evropy vítězstvím 3-0 nad Rumunskem. Češky hrají s Rumunkami další přípravný zápas od 17 hodin. Francouzský automobilový jezdec Sebastian Ogier po havárii ve finské rally připustil, že letos zřejmě přišel o šanci na 10. titul mistra světa. Osminásobný šampion se tak zřejmě nedotáhne na rekordní samostatné prvenství v historii WRC. Po celý víkend se konají akce kolem Xterra Czech Republic, tedy terénního triatlonu v okolí Prachatic a Křišťanovic na Šumavě. Prima Cup, tedy seriál závodů horských kol, zítra pokračuje v Karlových Varech. Zítra je na programu také mistrovství republiky ve flatreku na dráze ve Slaném od startující třídy FT1, FT Classics a Young. Start je plánovaný na 13. hodinu. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Radio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Hlasou Creedence Clearwater Revival v programu Rádia Beat bude 10:45, ale zhruba asi za 2,5 minuty, nemusíte nikam pospíchat, pokud máte být někde v 10:45. Další dvě pozvánky dnes v hradeckém klubu Pavián Pub se koná křest alba Hromosvod v podání kapely Mercy. Hostem večera budou Impolite a Moře kuřat, takže doražte. Začátek je v 19 hodin. Zdraví Bildo. Jsem si musel pozvat, abych neřekl nějakou kravinu. Zdraví Bildo, ano, je tam Bildo. Zítra v 19:30, to už je jiná pozvánka, tedy v 7:30 večer, zahraje na nádvoří domu Chopin v Mariánských Lázních rocková kapela Martin Černý Band. Všechny srdečně zveme do krásného prostředí kousek od kolonády. Díky, s pozdravem David. Davidovi děkujeme. Další tipy posílejte buď přes aplikaci, můžete poslat jak textovku, tak i hlasovou zprávu e-mailem na studio@radiobeat.cz, anebo Hergot SMS-kou 720 001 222. Za okamžik Krokus, teď je tady variace na renesanční téma od Vladimíra Mišíka na beatu.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 17.

0: Tissue Soul, Scar Tissue a Red Hot Chili Peppers z programu Rádia Beat 4,5 minuty před 11:00 dopoledne. Na tu 11:00 jsme domluveni s Petrem Šimáčkem. Ostatně my jsme se s Petrem Šimáčkem domluvili skoro na celý den, že dorazí vždycky v celou na zprávy. Hned po zprávách po 11:00 budeme hrát Clash, taky Genesis anebo Jiřího Schillingera.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D48 na 42. kilometru ve Spinu na Olomouci je dopravní nehoda, srazila se tam dvě osobní auta. Silný provoz je i na D8 na příjezdu do Prahy od Roudnice, od 9. kilometru se jede v koloně až do Libně a to zdržení je už kolem 10 minut. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál mezi 24. a 17. kilometrem je tradiční silný provoz se zdržením přes 5 minut. Pozor na 27. je to na Plzni severu v Kazňově, což je Plzeňská ulice, průtah Kazňovem. Je tam bouračka motorkáře a osobního auta, policisté jsou už u toho. V Jindřichově Hradci v ulici u Dolního Skrýchova se řeší havárka dvou osobních aut, v Jablonci nad Nisou v Krkonošské zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u havárky osobního auta, které srazilo chodce a v Liberci v nákladní ulici vyšetřuje policie bouračku osobního a nákladního auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce takhle chce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes postupně slunečno na celém území republiky a teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy i 30 stupňů. Zítra slunečný den s letními teplotami 26 až 30, na severu a severovýchodě chladněji, jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj Masters z Montrealu do osmifinále, porazil Belgičana Bloxe a čeká ho Španěl Chodar. Nikola Bartuňková v Torontu naopak dohrála ve třetím kole, když nestačila na Američanku Anisimovovou. V úvodu čtyř hry tam skončil i české duo Bousková-Nosková. Poslední úsek D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty získal stavební povolení. 8 kilometrů dlouhá čtyřpruhová komunikace má přivést kapacitní silnici až do města. Stavba by mohla začít ještě letos. Do lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu pro léčbu rakoviny prsu. Další dodávky jsou prý na cestě. A nakonec, na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně si můžeme přečíst informace o původu jejich názvů. Dopravní podnik a muzeum města Brna tam v rámci projektu Zastávky Kdo a proč umístili stručné texty doplněné QR kódy s podrobnějšími historickými informacemi. Více Zbyněk Šolc.
4: Cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následní autobusy.
3: To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho. Teď tu máme The Clash.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Tady pan Jiří Schillinger se trápí a naříká nad tím, že nesmí znát prý její jméno. Jsou naopak chlapy, který nechtějí znát její jméno, protože bez tak by se ona jmenovala buď Miriam, anebo Fufu. Tohle byl Jiří Schillinger a nesmí znát prý její jméno. Mám tady pozvánku, která mi přišla, je velmi zajímavá. Přečtu vám jí slovo od slova, tak jak dorazila, protože za to stojí. Vážení přátelé, zveme vás na multikulturní festival Brodecké Open Air, který se koná zítra v Brodku u Přerova. K tanci, k poslechu zahrají více či méně lokální kapely. Black metalový VS Ortel, divno pop-punkový Brodecké Underground, rocková Třetí dáma, poetičtí Budiš a punkový Session. Svá díla vystaví fotografka Michaela Dundálková, malířka Iveta Navrátilová a s ukázkou háčkování se předvede Jarka Bartoňková. Své kuchařské umění představí Jarda Konečný. Děkuji, podepsaný Tazi. Tak zdravíme Jarku Bartoňkovou, co se předvede s háčkováním a koncáka Jardu, který představí své kuchařské umění. Věřím tomu, že to bude velmi veselá akce. Další svoje tipy posílejte, podobně jako teď jsme slyšeli, SMS-kou na 720 001 222, e-mailová adresa je studio@radiobeat.cz anebo býťácká aplikace, tam můžete poslat textovku, ale i hlasovou zprávu. Teď kapela, která naprosto nezřízeně kopíruje název našeho rádia, Strawberry Fields Forever.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Kubecká show je připravena, nebo třeba uvidíte tank Sherman a nad dostihovým závodištěm v Pardubicích se můžete proletět ve vrtulníku. Uvidíte mraky motorek Harley Davidson a nebo Indian. Myslím si, že Friends Fest je naprosto ideální pro vás, co byste zítra chtěli vyrazit do Pardubic na dostihové závodiště. Napište si o 2 stupenky, nemusíte se nikde vyzvedávat, festival je zítra, pošlu vám je e-mailem, u vstupu akorát ukážete QR kód nebo QR kód, záleží, jak to vyslovíte, a tím to je hotovo. Abyste mohli vyrazit do Pardubic zítra na Friends Fest, tak napište SMSku, ano, chci do Pardubic, chci na dostihové závodiště nebo chci na Friends Fest, to je jedno, to nechám na vás. Důležité je, abyste se dopsali jako 18. v pořadí 720 001 222. Kdo se 18. dopíše, tak tomu zavolám zpátky a 2 stupenky mu e-mailem pošlu. Pozor, pozor, tohle je tak krásný. Já to těm hlasem ani nedokážu říct, jak mi to, jak už mi to hapruje, ale Simple Man, Leonard Skinner.

0: Je to asi největší oheň dneska dopoledne tady v programu Rádia Beat od Lucie. Za 3,5 minuty bude 11:45. Sliboval jsem vstupenky na Friends Fest na zítřek do Pardubic na dostihové závodiště a tím 18., kdo se mi dotelefonoval, nebo kdo se mi dopsal a komu následně jsem se dotelefonoval, je kdo?
1: No, teď říkám, že jsem určitě nevyhrál.
0: Právě, Evžene, že jsi vyhrál, je tady 18. SMS-ka zrovna od tebe.
1: Tak ty vole, tak to není možný, no jasně, to je úplně fantazie.
0: Paráda, ale
1: teď jedeš. To říkám kolegovi, hele, poslal jsem a nevyhrál jsem.
0: A vidíš, nakonec se štěstí obrátilo přímo k tobě. Evžene, jak daleko to máš do Pardubic?
1: Hele, Chlumec, kousek.
0: Chlumec, výborně. Zítra Friends Fest na dostihovém závodišti. Z toho, co jsem říkal, co by tě tam asi nejvíc bavilo z těch propriet?
1: Ale jsem právě koukal na program, tak asi nějak průřez udělal. Dělám.
0: Brůřez, David Koller, Tublatanka, Lumberjackové, Dřevorubecká show, NASCAR Pitchup Challenge.
1: Jasný, tak nějak jo, to obejdu všechno.
0: Kluci na motorkách tam budou skákat, hele, já si myslím, že ti čeká jako pěkný den a dost možná si to potom budeš muset, jako ne muset, ale moci prodloužit až do večera, co?
1: Jasný, jo. Perfektní.
0: Evžene, posílám ti 2 stupenky e-mailem, gratuluju a užij si zítřek na dostihovém závodišti na Friends
1: Festu. Jo, počkej, a ty e-mail, tak ten ti asi musím říct nějak, ne?
0: To, že to mi řekneš, ale až položím telefon, nebudeme,
1: jasný,
0: přece, nebudeme
1: jasný,
0: ho vykládat
1: jasný
0: do éteru, tvůj e-mail, jo, samozřejmě.
1: Jasný, perfektní.
0: Tak zatím, čau, ahoj.
1: Ale díky, čau.

0: taková malá vzpomínka na strýčka Lemmyho a skupinu Motorhead, Louie Louie, muzika, která teď dohrála. Na 12 jsme domluveni s Petrem Šimáčkem, že přijde a přečte zpravodajský přehled dne. Hned po něm bluesová 12 a pak třeba Rainbow, Twisted Sister anebo Stromboli.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 doprava ještě zhoustla od Roudnice směrem na Prahu od 9. kilometru, to je sjezd na Úžice, tak se popojíždí až do Libně. To zdržení je kolem 20 minut. Na pražském okruhu stále platí ve směru od letiště kolem D5 a dál 24. až 17. I tady je silný provoz, zdržení kolem 1/4 hodiny pro osobáky. Pozor na Žďársku, v Měříně, v ulici Náměstí, vyšetřuje policie, taky záchranka i hasiči, bouračku dvou osobních vozů. V Brně v Botanické ulici stojí jeden pruh kvůli havárce osobáku a motorkáře. V Praze v ulici u Vršovického hřbitova zasahuje záchranka u havárky motorkáře a osobního auta. A v Bubeneckém tunelu ve směru od Letenské pláně na Troju v levém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A ještě Ústí nad Labem v Klížské ulici se řeší bouračka dvou osobních vozů. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Bluesová dvanáctka o 12. Radio B. Počasí.
1: Dnes postupně slunečno na celém území republiky a teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy i 30 stupňů. Zítra slunečný den s letními teplotami 26 až 30, na severu a severovýchodě chladněji, jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: U zpravodajského přehledu dne vás vítá Petr Šimáček. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy doma podlehli Bešiktaši 0-1, přestože od 71. minuty hráli proti 10. Jablonec naopak vykročil za postupem ve třetím předkole konferenční ligy vítězstvím 2-0 nad Rigou. Dálková plavkyně Julie Pleskotová skončila na mistrovství Evropy v Paříži ve vyřazovacím závodě na 3 kilometry v semifinále. Alena Benešová vypadla už v prvním kole. Rusko by mohlo už letos na podzim podniknout omezený útok na některý stát NATO. Americké tajné služby míní, že se zvažují scénáře od kybernetického útoku po menší vojenský vpád s cílem otestovat reakci aliance. Tropická vedra se do Česka mohou vrátit už po víkendu. Od neděle mají teploty na většině území znovu překračovat 30 stupňů a začátkem příštího týdne mohou místy vystoupat k 35. Silná teplná zátěž by mohla přetrvat po většinu příštího týdne. V Praze, Strašnicích se rodina, přátelé i veřejnost loučí s výtvarníkem, hudebníkem a bývalým ředitelem Národní galerie Milanem Knížákem. Ten zemřel 26. července ve věku 86 let. Pohřeb probíhá se státními poctami, součástí jsou čestná stráž, státní hymna a 3 čestné salvy. Tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu budou od zítřejšího poledne do nedělního poledne uzavřené kvůli pravidelné údržbě technologií. Více Jan Riedl, mluvčí ŘSD.
2: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Do pražských ulic poprvé vyjela nová tramvaj 52T z druhé série dodávek. Dopravní podnik jich má do konce roku převzít dalších 24. Mají klimatizaci. Chorvatské pobřeží v noci zasáhlo slabé zemětřesení o síle 3,5 stupně. Otřesy s epicentrem u města Novy Vinodolsky probudili místní i turisty na ostrově Krk a v okolních letoviscích. Šlo spíš o atrakci. A nakonec u ostrova Mallorca naměřili rekordní teplotu moře přes 33 stupňů. Jde o nejvyšší hodnotu zaznamenanou ve Španělsku. Dosavadní dohledatelné absolutní rekordy byly zhruba o 1 stupeň nižší. To byl zpravodajský přehled dne. Teď Sonny Rhodes.
0: Radio B. Classic Rock.

Budeme souznění kytáry Michala Pavlíčka, hlasu Báry Basikové, Stromboli, Košilela, Radio B, 3 minuty po 13:15 odpoledne. Další pozvánky, ahoj všichni, jste zváni zítra na muzikantské odpoledne do venkovních prostorů restaurace Atlantis v Ostrově. Zahrají kapely Kufr, V5, 4R a Monopol. Je to vzpomínka na odešlé kamarády muzikanty, kteří už nejsou mezi námi. Děkujeme Vráťovi za tuhle pozvánku. Zítra v Žehuni na hřišti od 20 hodin hraje kapela Stresor, srdečně zvou pořadatele, a ještě jedna pozvánka, a to na Open Air Sudice u náměště. Zítra od 19 hodin zahraje Jana Uriel Kratochýlová, The Late Commerce, Rebelia a Aldabra. Díky Jaroslavovi za tuhle pozvánku. Další posílejte e-mailem na studio@radiob.cz, SMS-kové číslo 720 00.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rád připomenu, že kdyby náhodou jste šli někde kolem plakátu, který by vás vyzýval k návštěvě koncertu skupiny Ripley, tedy Ripley Rock Entertainment Band, tak určitě na ně vyražte, protože právě tahle kapela z Plzně má v repertoiru i tuhle skladbu The Passenger od Iggy Popa a hrají naprosto přesně a skvěle. Teď je 12:30 odpoledne, za okamžik Light My Fire od Doors, taky Vohnouti a autorské čtení její knížky, ale až po Beatoskopu s Petrem Šimáčkem.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Na světě je robot, který dokáže létat i plavat pod hladinou. Jmenuje se Faf, váží 250 gramů a k pohybu ve vzduchu i ve vodě používá jediný pár křídel. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
3: Neexistuje mnoho ptáků, kteří používají křídla k létání i k plavání. Kormoráni, alky, buřňáci, skorci. A robotů je ještě míň. Moci létat a současně plavat je totiž oříšek, protože voda je 800krát hustější než vzduch. Ale řešení se našlo. Křídla robota jsou pružná. Ve vzduchu mávne křídly až 11krát za sekundu a jakmile se ponoří, odpor vody křídla deformuje, zmenší jejich plochu a robot zpomalí. A mávne jen jednou za 10 sekund. Pro ochranu elektroniky před vodou inženýři nanesli silikonový film přímo na součástky. Nejvíc je ale vynoření z vody zpět do vzduchu. Robot vystřelí z vody za necelou sekundu. Může se hodit při mapování zatopených dolů nebo sledování čistoty přehrad.
1: Beatoskop.
2: Čínská automobilka NIO rozšířila nabídku o městský elektromobil Firefly, který vyjde na 750 tisíc korun. Jde o nejlevnější model značky, známé výměnou baterií místo dobíjení.
1: Beatoskop.
2: NASA vyvíjí nový kosmický čip, který má být až 100krát výkonnější než dnešní palubní počítače. Ve spolupráci s firmou Microchip vzniknou dvě verze pro hluboký vesmír i pro satelity na nízké oběžné dráze s vysokou odolností vůči radiaci a nízkou spotřebou energie. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil, jen připomenu, že ve všední dny ho slyšíte kolem 12.30 a v 18.30.
1: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 20. Smlouva s firmou. Mezi roky 1997 a 1998. Čte Zemánek.
2: Náš nový manažer Dan Petřík se hned usil do práce a tak se o dost zvýšila četnost našich koncertů. Využíval svých známostí mezi promotéry, takže jsme jezdili po republice a hráli, kde se dalo. Na punkových miniakcích, skateových závodech, v prapodivných klubech, na malých festivalech nebo jako předkapela s někým známějším. Dan kromě jinýho v roce 1997 zařídil, že jsme v Praze v klubu Belmondo předskakovali Sickovi Doll, legendární americký hardkorový kapele. Poprvé jsme stáli na pódiu před opravdu velkým, i když dost ortodoxním publikem. Celý tohle období bylo pořád dost punku, kdy jsme zažívali spoustu srandy a dobrodružství. Jezdili jsme za cesták ve starý dodávce, na pódiu pili z flašek tvrdý alkohol a pak tam dělali nesmysly. Když jsme někam přijeli hrát, byli jsme vizáží i hudbou trochu jiný než ostatní. Mezi džískama a křivákama takový prapodivný tým z Prahy. Vesměs všude nás měli dost na salámu. Na jednom festivalu někde v horách, který pořádala taková banda přerostlých dřevorubců, jsme po koncertě šli za tím největším a nejhlavnějším prostýbenou 1000 korun na naftu a on řekl:
3: tak hele, dám vám dvě možnosti, jo. Buď odjedete bez peněz v klidu, nebo odjedete bez peněz a ještě dostanete do držky.
2: V tomhle roce jsme taky natočili v kompletní sestavě v profesionálním studiu naše první věci. Neměli jsme ještě materiál na celou desku, ale zároveň přišla šance mít hudbu na CD kompilaci, kterou vydávala jedna internetová firma. Celý se to motalo kolem snowboardingu, což zapadalo do sebe, protože jsme na prkně jezdili a vlastně všechny z toho tvrdého jádra znali. A tak jsme natočili v jednom studiu písničku Banány a snívec hory. Ta nám přišla taková tematická, neboť její text vzniknul v Krkonoších ve frontě na vleku.

Banány a hory byly v dost pestrý směsici písniček od jiných kapel. Tý kompilace vyšlo asi 20 tisíc. Část jako příloha časopisu Word a zbytek se rozdával na závodech a podobně. Celý nás to posunulo o dost dál. Pořadatelé koncertů si na základě poslechu alespoň dvou songů mohli představit, koho si k sobě zvou. A taky se to dalo pustit zajímavým lidem. Tam Petřík měl totiž vizi a tou bylo vydat desku u velký firmy. Velkých hudebních vydavatelství bylo v té době v republice 5 a v podstatě rozhodovali o osudech mnoha umělců a zásadně ovlivňovali hudební trh. I když to není tak dávno, tak pořád bylo minulý století a tenkrát panovala v našem odvětví úplně jiná situace. Oproti dnešku byl internet v plenkách a lidi vlastně teprve začínali používat hromadně mobilní telefony a tak stál hudební biznis na prodeji CDček a dokonce ještě kazet. Nešlo udělat to, že by si desku někdo natočil, vypustil a zpromoval sám, jak je to teď díky internetu a digitálním technologiím běžný. Tenkrát si ty firmy pečlivě vybírali, do koho investujou a v podstatě nikdo nikomu nevydal desku jen tak ze známosti. Když se někoho vybrali, zaplatili mu studio, fotografa, natočení klipů, protlačili ho do všech možných médií, prostě kromě zařizování koncertů se o něj kompletně postarali. Logicky měli pak z prodeje desek podstatný díl. A samozřejmě sledovali trendy v zahraničí a snažili se o český kopie všeho možného. No a zrovna někdy v té době se z naší oblíbený a do té doby normální, nemainstreamový skateový kapely Offspring stali díky klipu Pretty Fly for a White Guy světový megahvězdy. I u nás v republice to zafungovalo. Ten klip vyhrál několikrát hitparádu v ESU a firmy začaly čmuchat, jestli by se něco podobného nenašlo někde doma pod dřípem. Na hudebním vydavatelství Sony Music si poslechli Banány a hory, zjistili, že jsme známí ze skateové scény, pak se šli podívat na koncert, tam viděli, že sice nejsme úplně Offspring, tak chvilku přemýšleli, nicméně nakonec nám nabídli smlouvu na 5 desek. Teď už to mělo být navážno. Stálo před náma rozhodnutí, kdy jsme v podstatě řešili jenom to, zda v případě podpisu smlouvy z naší kapely náhodou nikdo nebude chtít dělat cvičený opice. Nepřáli jsme si, aby nás někdo tlačil do nějakých moderních sladkých cajdáků a snažil se z nás udělat něco, co nejsme, protože taková pověst tenkrát kolovala o hudebních vydavatelstvích mezi muzikanty. Z molochů, kde pracují stovky lidí a dělá se tam ostrý biznis, šel prostě trochu strach. Ale byli jsme ujištěni, že se tak nestane. Smlouvu jsme podepsali a fakt. Nikdy nám nikdo do hudby nekecal. A i když jsme se jim ve finále moc nevyplatili, tak s lidma ze Sony jsme měli vždycky velmi dobrý a férový vztahy. Ale to předbíháme. Prvním bodem ve smlouvě s vydavatelstvím bylo samozřejmě vydat desku.

Já se budu se pustit znova, protože tam je, já bych chtěl být krásný jako, ale pak už jsem tomu nerozuměl. Tohle byli Vohnouti, kteří slaví 30 let a vydali audioknížku, která se jmenuje 30 svíček na dortu a postupně vlastně všichni členové skupiny Vohnout tuhle knížku, audioknížku, kterou vydali, přečtou do našeho éteru Rádia Beat a jsme za to rádi. Co se týče muziky, která nás do 13. hodiny ještě čeká, Bloodsucker od Deep Purple a taky tahle vypalovačka napsaná na soklu u vany během 10 minut.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

0: Tohle tady byly slibovaní Deep Purple na beatu 4 minuty před 13. hodinou. Za chviličku další zpravodajská vložka, tentokrát s Petrem Šimáčkem. Po zprávách potom budeme hrát Rush, taky Scotta McKenzieho, Led Zeppelin, Bad Company anebo Michala Prokopa. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D10 na 4. kilometru ve Svinu na Prahu je v levém jízdním pruhu bouračka dvou osobních vozů, policisté na místě. D5 na 4.5. kilometru ve Svinu na Prahu, tedy na příjezdu do hlavního města, je dopravní nehoda dvou osobáků v levém jízdním pruhu, ale nepořádek po této dopravní nehodě je i v pravém jízdním pruhu, tak s tím počítejte. D8, tam to stále platí na příjezdu do Prahy, ne od 9., ale už od 11. kilometru se popojíždí, a to zdržení na příjezdu do Prahy po D8 je kolem čtvrt hodiny pro osobní auta. Na Pelhřimovsku obec Mladé Bříště, je to na 34 na hlavní. Jeden pruh je tam neprůjezdný kvůli havárce nákladního a osobního auta. V Českých Budějovicích Holkovská ulice, někdo tam spadl z koloběžky, a v Brně v Žarošické ulici je vážná dopravní nehoda osobního auta a motorkáře. Na místě zasahuje rychlá a také hasiči. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes odpoledne polojasno až jasno, zejména na jihu Čech a východě území přechodně zvětšená oblačnost a zpočátku ještě může ojediněle zapršet. Večer bude od jihu přibývat mraku v jihovýchodní polovině území, teploty 24 až 29. Zítra jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový Hradec Králové odloží ligový zápas se Zbrojovkou Brno. Kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy se bude hrát až 2. září. Soupeřka Evy Adamčíkové, snowboard krosařka Cerkholdová, ukončila v 27 letech kariéru. Rakušanka prý po olympiádě ztratila motivaci. Německá vláda odmítla zavést rychlostní limit 130 km za hodinu na dálnicích. A to přesto, že si ho přeje víc než polovina obyvatel. Zhruba 73% německých dálnic tak nadále zůstává bez limitu. Sklizeň základních obilovin sice letos v Česku klesne téměř o 17%, není ale zlé, říká to Renata Vodičková z Českého statistického úřadu.
2: Odhad potvrdil podprůměrnou sklizeň, která by proti loňskému roku měla být o 1,3 milionu tun nižší a zároveň nejnižší za posledních 14 let. Přesto v Česku nehrozí nedostatek obilovin díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Pozitivní zprávou je také rychlý průběh letošních žní, který napomáhá zachování kvality sklizeného zrna.
1: A nakonec úřady doporučují při jízdě na paddleboardu používat bezpečnostní popruh spojující jezdce s prknem. Ve větru tak plovák neujede a sníží se riziko utonutí. K ním takto došlo v minulých dnech. To je ze zpráv pro tuto chvíli vše. Příjemný poslech. Sraž.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Tohle byly Supertramp, The Logical Song v programu Rádia Beat, 2 minuty před 1:30 odpoledne. Mám tady 2 pozvánky z býťácké aplikace, obě 2 jsou od Radka, od každého jiného Radka. Ten první Radek nás zve na Šumavu.
1: Ahoj všichni býťáci, zdravím vás ze Šumavy, zítra v sobotu děláme další ročník dětského rokového festivalu u nás na Pohorsku. Pohorsko vedle Nezdic na Šumavě, kousek od Kašperských hor, vystoupí začínající dětské hvězdy. V 8 hodin začne Queen of Bohemia hrát a zakončí to celou tu legraci, zakončí Black of Springs. Zajištěno počasí a občerstvení, těšíme se na vás.
0: Děkujeme a jiný Radek, ten zase ví o kapele, která je zadarmo drahá.
2: Ahoj, tady je Radek z kapely Zadarmo drahý a pivovaru Pivo Zloun. Chtěl bych vás pozvat na dnešek 7. srpna do zahrady kapucínského kláštera v Žadci, kde proběhne

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byla hudba Praha a to je co říct. Za 4,5 minuty bude 2:45 odpoledne. Mám tu další dvě pozvánky z býťácké aplikace. Ta první je na Flamengo Reunion Session.
1: Ahoj, tady Boriš, Flamengo Reunion Session. Chci vás pozvat na dnešek 7.8. 19 hodin do Police nad Metují, kde hrajeme v Peliho domech, a zítra na Retro den do Svratky, kde budeme hrát už od 17.30. Takže dneska Police nad Metují a zítra Svratka. Takže se na vás těšíme. Ahoj.
0: Děkujeme.
1: Flamengo Reunion Session.
0: Ano, Flamengo Reunion Session, správně. A ještě jedna pozvánka, to je od Pepy, a ten zve do Mutěnic.
2: Ahoj, býťáci. Moto Mutěnice vás zve na dvoudenní sraz do Mutěnic u Hodonína. Začínáme dnes, to je 7. srpna, kdy vám přibližně od 8. večerní zahrají Paper Jack, Guns N' Roses Tribute a třísestrovská Revival Banda. Zítra po výšce a soutěžích přibližně v 18 hodin vystoupí Harry Groupies, Aleš Brichta, který má mimochodem v neděli narozeniny, takže je můžem zrovna zapít. Pak zahrají Vidok a Ex Argema. Více informací na Facebooku Moto Mutěnice. Za Moto Mutěnice zve Pepa.
0: Pepovi děkujeme a zdravíme do Mutěnic. Další pozvánky posílejte. Ota se jim bude věnovat celé odpoledne až do večera. Je vysíláme zdarma přes býťáckou aplikaci. Můžete namluvit pozvánku, tak jak jste slyšeli třeba právě teď, nebo poslat SMSku na 720 001 222 anebo e-mail. Ten nám funguje naprosto skvěle. studio@radiobeat.cz

0: Tohle byly Yes v programu Rádia B těsně před 14. hodinou. Za okamžik už tady bude řádit Petr Šimáček, ten má zprávy. A Ota Semán, hodina tupláků s Otou dneska. První tuplák, dvě po sobě jdoucí skladby budou od skupiny Def Leppard. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávajte, býťáci, na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál. 24. a 17. kilometr je tam kolona zhruba na 10 minut. Pozor v Chomutově, v Edisonově ulici, se řeší bouračka osobního auta a trolejbusu. To by Edison nebyl rád. V Praze ve Wilsonově ulici stojí středový jízdní pruh kvůli bouračce dvou osobních aut. Na Praze 7, na Nové Povltavské v pravém jízdním pruhu jsou v sobě dvě dodávky a ještě Třebíč, Hrotovická ulice. Ulice blokovaná dopravní nehodou nákladního a osobního auta. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes odpoledne polojasno až jasno, zejména na jihu Čech a východě území přechodně zvětšená oblačnost a zpočátku ještě může ojediněle zapršet. Večer bude od jihu přibývat mraku v jihovýchodní polovině území, teploty 24 až 29. Zítra jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Našim dálkovým plavcům se dnes na mistrovství Evropy v Paříži nedařilo. Denis Borovka a Martin Straka skončili v prvním kole vyřazovacího závodu na 3 kilometry, stejně jako Alena Benešová, Julie Pleskotová vypadla v semifinále. Fotbalové Pardubice získali na hostování brankáře Vladimíra Neumana z Karviné. Opačným směrem zamířili Jiří Hamza a Štěpán Míšek. V Národním parku České Švýcarsko rozdělali nezletilí spolu se svým vedoucím oheň a po odchodu ho neuhasili. Navzdory nejvyššímu stupni požárního rizika, strážci parku objevili doutnající ohniště pod Pravčickou bránou, vedoucí následně dostal pokutu 10 000 korun. Na pohřbu Milana Knížáka ve Strašnicích dnes vystoupil také ex-prezident Klaus. Knížáka označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství, který otevřeně říkal své názory.
3: Jeho umění překračovalo hranice času i generací. Tryskaly z něj nové, neotřelé, leckdy do té doby nepředstavitelné nápady. To bylo projevem jeho autenticky liberálního a otevřeného postoje ke světu. Přesto se odvažuji říci, že byl ve věcech zásadních v podstatě člověkem konzervativním.
2: A nakonec rakouští vědci vyvinuli keramickou kostku, která ochlazuje vzduch bez elektřiny pomocí odpařování vody. Při testech snížila teplotu v okolí až o 7 stupňů. Využívá se porézní materiál vyrobený 3D tiskem. Poslouchali jste zprávy, dále vás doprovodí Tuplák Def Leppard.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tak po nějakém čase jsem tady s Tupláky zase já jsem Ota Semana, přeji vám pohodové páteční odpoledne. 7. srpnové, jenom kdybyste se jako nemohli zorientovat a tápali trošku v kalendáři, což mě se v posledních dnech trošku stává, tak asi podle sebe soudím tebe. Každopádně, co se Tupláků týče, začali jsme to dnes se skupinou The Flappard, dali jsme si jejich vlastně cover Action, známe to písně skupiny Sweet. Tahle pecka, tak jak jsme ji slyšeli od The Flappard, se objevila na desce Retroactive, která vyšla v roce 1993. Bylo to takový album, který obsahovalo upravený verze B stran a pak ještě takový nějaký pracovní věci, které dávali dohromady ve studiu v průběhu toho, kdy se třeba nudili, že jo, to je celkem jasný. Každá kapela takovýchhle věcí má plný šuplík takovýchhle kousků. Tak Action, to byly The Flappard. A pak ta druhá full length, která tady teď dozněla, ta nám připomněla rok 1983 a slavné album Pyromania. Jdeme do Holandska, abychom si poslechli kapelu Shocking Blue, tedy s maďarskou zpěvačkou Mariškou Vereš a jejich slavný hit Venus. No a to bude tedy ta první, mimochodem charakteristický kytarový riff, který tam slyšíte a který je vám možná povědomý, nebo mnohým určitě je povědomý, tak ten pochází z písně Pinball Wizard skupiny The Who a možná i proto se tahle tapecka stala tak slavnou. Takže Venus jako první a Shocking Blue se nám pak ještě představí v písni So Far From Home. Tak tedy příjemný poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Já myslím, že bez nadsázky se dá říct, že ty tupláky vždycky obohatí něco z domácí produkce a dnes to bude Hagen Baden, tedy kapela Hagen Baden. Dáme si průšu a pak nás čeká ještě Meklec. Takže Hagen Baden a jejich tuplák právě teď.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků.

0: Jo, tak to byla taková páteční, pěkně mejdanová záležitost. Hagen Baden a jejich Tuplák, ten už je minulostí, a před námi jsou Uriah Heep. Against the Odds jako první a Between the Worlds druhá věc, kterou od nich uslyšíme. Uriah Heep.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich Tupláků na Rádiu Beat.

0: Kdo je Mick Jagger, to asi nemusím nějak zdůrazňovat, to myslím, že všichni víte. No a Micka Jaggera si teď poslechneme ve dvou písních, a to solových, to znamená, že to nebudou Stouni, ale bude to skutečně jeho solová záležitost. Jednak tedy jako první to bude píseň z roku 1993, kdy vydal svoje vlastně tehdy třetí solové album s názvem Wandering Spirit, tak z téhleté desky, kterou vlastně jejíž vydání doprovázel single Sweet Thing, uslyšíme právě tuhle velmi slavnou věc, takže Sweet Thing jako první. No a pak se vydáme do roku 2001, kdy vyšla čtvrtá solovka Micka Jaggera, tenkrát u Virgin Records. No a z téhleté desky pro vás budu mít píseň Don't Call Me Up. Tady je Mick Jagger v dnešních Tuplácích na Beatu.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Tak já myslím, že je nejvyšší čas dotlačit tu káru s dvojitou náloží, tedy z tupláky, až k pomyslné cílové pásce, protože se blíží 15. hodina. Mám tedy čas na poslední dvě písně, ty budou z repertoáru australských AC/DC. Dirty Deeds, Don't Do Chip, tam uslyšíme Bona Scotta na postu zpěváka u mikrofonu, no a vystřídá ho potom Brian Johnson v písni Satellite Blues. Tady jsou AC/DC na závěr dnešních tupláků na beatu.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: White Blues. Tak tohle byla poslední věc z dnešních tupláků na beatu, uzavřeli nám to tedy AC/DC. Čeká nás doprava, zprávy už jsou taky připraveny, po zprávách se těšte na Sex Pistols, Zuzanu Michnovou nebo Status Quo a samozřejmě se budu věnovat pozvánkám na akce, které se konají o nastávajícím víkendu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a teď ta doprava. V Dinsenhoferových sadech v Praze havarovala dvě osobní vozidla. Počítejte tady tedy s neprůjezdným středním jízdním pruhem. Na D1 na 178. kilometru ve směru na Brno stojí odstavené porouchané osobní vozidlo. Píšou mi tady taky z Národního dopravně informačního centra, že na D1 mezi 18. až 25. kilometrem ve směru na Brno máte počítat se silným provozem a tvorbou kolon před a v omezení. A pak také mezi 4. až 9. kilometrem ve směru na Německo na D4, tedy na Strakonické, se tvoří také kolony vozidel, tedy na Strakonické ve směru na Strakonice. No tak to je taky zpráva z Národního dopravně informačního centra. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce takhle chce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes odpoledne polojasno až jasno, zejména na jihu Čech a východě území přechodně zvětšená oblačnost a zpočátku ještě může ojediněle zapršet. Večer bude od jihu přibývat mraku v jihovýchodní polovině území, teploty 24 až 29. Zítra jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalovou Spartu by mohl opustit kapitán Lukáš Haraslín. Slovenský křídelník dostal svolení k odchodu. Zájem má saudsko-arabský klub Al-Fatí. Čeští horolezci Marek Holeček a Tomáš Petreček ukončili expedici na 8000 Nanga Parbat. Pokus o prvovýstup novou cestou Rupalskou stěnou zastavili nepříznivé podmínky, včetně padajících kamenů a malých lavin. Petreček nechtěl pokračovat dál, Holeček si na solový výstup nakonec netroufl. Bratislavské rafinerii Slovnaft hoří nádrž s ropnými produkty, areálem otřásil výbuch. Příčina požáru zatím není známa. V našich hotelech a penzionech ve druhém čtvrtletí přespalo mírně více Čechů, zahraničních návštěvníků naopak poprvé od roku 2021 meziročně nepřibylo. Více statistička Markéta Borovičková.
4: Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijalo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,4 milionů hostů, což bylo o 0,5% více oproti stejnému období roku 2025.
3: A nakonec v Rusku se šíří fenomén takzvaných černých vdov, které se vdávají za nově naverbované vojáky. Po jejich smrti totiž dostanou státní odškodnění. Některým ženám prý pomáhají i armádní důstojníci, kteří novomanžele posílají na zvlášť nebezpečné mise. Informace máme v tuto chvíli kompletní, teď už vás čekají Sex Pistols.

Píseň Caroline z roku 1973 skupiny Status Quo nám krásně oživila tu dobu, kdy Status Quo vlastně proráželi do skutečně hudebního světa. V té době ještě ta kapela neměla zdaleka takovou značku, jako má dnes, takovou pověst, jako má dnes. A to album Hello, ze kterého píseň pocházela z toho roku 1973, tak byla obrovským skokem právě tahle ta pecka, protože za ten svůj materiál, který na té desce vydali a touhle písní oslovili celou řadu lidí, oslovili široké publikum, tak si vysloužili tehdy uznání v britském hudebním tisku. Melody Maker tenkrát psal, že Status Quo konečně prorazili se svým syrovým a drsným rock'n'rollem. Caroline se stala vlastně takovou stálicí na jejich vystoupeních živých a dokázala rozpumpovat publikum. Co je zajímavé, tak původně, když ta píseň vznikla, tak byla mnohem pomalejší. Oni ji pak jenom zrychlili. To byly Status Quo a jejich Caroline. Na beatu máme teď 18 minut po 15. hodině. Já jsem Ota Semana. Přeji vám příjemné páteční odpoledne. Jenom, co jsem říkal, že se budu věnovat pozvánkám, tak určitě připomenu to, že můžete ty pozvánky dneska psát na 720 001 222 SMS-kami. Můžete je psát mailem na studio@radiobeat.cz nebo využít beatiáckou apku, kde se to dá taky napsat. A nebo namluvit, jo, ale důležitý je, aby tedy každá ta informace týkající se koncertu a vystoupení a událostí, které nás čekají o víkendu, nemusí být jenom rokový, může to být sportovní, může to být cokoliv jiného, co bude být nějaký zajímat, tak je potřeba, abyste tam dali do toho důležitý informace, tedy co se koná, kde se to koná, kdy se to koná. Jo? To jsou ty zásadní věci, které by to mělo obsahovat. Takže klidně pište, anebo namlouvejte ty zvukovky na naší byťácké apce. No a já se do toho odbavování za chvíli pustím. Teď si dáme Nazarety.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Já jsem slíbil, že se pustím do pozvánek, tak po T-Rex bych mohl, co říkáte? Zdarec Býťáci, v sobotu 8.8. od 15 hodin zahraje kapela Excenter Rock na náměstí v Tachově v rámci oslav výročí a oslaví výročí 40 let. Takže pěkný víkend všem přeje Býťák Fety. Další pozvánka je do Všerů po Plzně na Muňáry Fest, kde zítra už od 14 hodin postupně zahrají kapely Dark, Prasator, Alcohol Revival, Turbo Revival, Aleš Brichta Cover, Whitesnake Revival a Louis Cypher Cover Band. To psal Douša. Dnes se v hradeckém klubu Pavian Pub koná křest alba Hromosvod v podání kapely Merci. Hosty večera budou Impolite a Moře kuřat. Takže doražte, začínají tam v 19 hodin.

asi krok.

0: No to byl Aerosmith, Eat or Rich, pecka z roku 1993 z desky Get a Grip byla, řekněme, velkou kritikou vrstvy bohatých boháčů v Americe, ale jenom v Americe, vlastně po celém světě. Je to v podstatě taková kritika těch boháčů, kteří mají pocit, že to, že jsou prachatý, jim dává právo koukat na ostatní tak nějak skrz prsty a ze zhora. A tohle se členům kapely Aerosmith nelíbilo. Byť teda sami nepatří k úplně nejchudším, to si řekněme na rovinu, ale oni nepochází z bohatých poměrů, oni kdysi spíš byli těmi chudšími na začátku své kariéry a možná tím spíš mají právě z tohohle toho chování tak nějak, jak se říká správně po slovensky, zimomrauky. No nic, býťáci, teď máme skoro 3/4 na 4, já jsem mluvil o pozvánkách, které posíláte jednak tedy v té písemné podobě, ale mluvil jsem i o těch zvukových, které můžete posílat přes býťáckou apku. Ona je to takový osobnější samozřejmě, když to namluvíte sami a poslechněte si, jak nějaké takové pozvánky, které mi tady přišly, jak vlastně znějí.
1: Zdar, tady Dvojkař. Chci všechny pozvat na pivní slavnosti do Chocně, který se konají dneska a zítra. A kromě skvělých pivovarů, jako třeba Rampušák, Pivovar Klok a mnoho dalších, tam dneska na metalovém warm-upu hraje Miloš Majer, Drumming Syndrome, The Complication, Lumen a další. A zítra v sobotu třeba Michal Prokop a Framus 5 a nebo AC/DC Tribute z Pardubic. Přijďte do Chocně, pivní slavnosti v parku Peliny.
2: Ahoj býťáci, Motomutěnice vás zve na dvoudenní sraz do Mutěnic u Hodonína. Začínáme dnes, to je 7. srpna, kdy vám přibližně od 8. večerní zahrají Paper Jack, Guns N' Roses Tribute a třísestrovská Revival Banda. Zítra po výšce a soutěžích přibližně v 18 hodin vystoupí Harry Groupies, Aleš Brichta, který má mimochodem v neděli narozeniny, takže je můžem zrovna zapít. Pak zahrají Vidok a Ex Argema. Více informací na Facebooku Motomutěnice. Za Motomutěnice zve Pepa.
3: Ahoj, tady Boriš, Flamingo Reunion Session. Chci vás pozvat na dnešek 7.8. 19 hodin do Police nad Metují, kde hrajeme v Peliho domech, a zítra na Retro Den do Svratky, kde budeme hrát už od 17.30. Takže dneska Police nad Metují a zítra Svratka. Takže se na vás těšíme. Ahoj, Flamingo Reunion Session.

0: To bychom měli trochu art rocku na závěr této hodiny vysílání na rádiu Beat. 16. se blíží, tohle byli Yes a jejich Leave It. Čekají nás zprávy, Šimi už je má připravený, potom si dáme kysáky, taky něco od Beatles, něco od Led Zeppelin. Možná budu mít i nějakou výhru pro vás, který jste trošku soutěživý typy, buďte u toho.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 na 9. kilometru ve směru od Jaroměře na Prahu stojí odstavené porouchané osobní vozidlo. Na do ulici Milady Horákové v Hradci Králové bourali dva osobáky. Pozor, na 68. 4,5. kilometr trasy Třanovice státní hranice. Je to u Ropic na Frýdeckom Místecku. Tak tady leží na vozovce kus plechu. Pozor na to. D1 mezi 192. až 183. kilometrem ve směru na Prahu počítejte se silný provozem a nárazově se tam tvoří kolony vozidel. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra a ten týž zdroj informuje také o tom, že na D0 na Velkém pražském okruhu mezi 15. až 18. kilometrem ve směru k D7 máte počítat taky se zdržením. Dělá se tam taky kolona. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes odpoledne polojasno až jasno, zejména na jihu Čech a východě území přechodně zvětšená oblačnost a zpočátku ještě může ojediněle zapršet. Večer bude od jihu přibývat mraku v jihovýchodní polovině území, teploty 24 až 29. Zítra jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Moderní pětibojař Jan Toman nepostoupil na mistrovství Evropy v Istanbulu do finále. Matěj Lukeš ze soutěže odstoupil po šermířské části. Česká výprava na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu bude mít 52 závodníků. Chybět bude tyčkařka Amálie Švábíková, kterou nahradí její sestra Apolena. Znovu nás čeká velké teplo. Podle nejnovějších výhledů teploty na konci příštího týdne vystoupají na Moravě opět až k 39 stupňům. Srážek má být minimum, za celé období většinou do 5 mm. Ve Zlíně dnes začalo bourání vyhořelé výškové budovy v bývalém továrním areálu. Objekt musí být odstraněn včetně suti do 15. prosince. Více zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
2: Stopnový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: A nakonec fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Důvodem jsou hlavně vyšší ceny surovin, omezení výroby a zrušení čínské podpory exportu. Ode mě je to vše, další odpolední blok odstartují KIS na Beatu.

0: S Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: A je tu Vladivostok, cíl naší cesty. Jsme přes 13 000 km od domova, 8-hodinový časový rozdíl. My vstáváme, vy jdete spát. Město, kde jsem byl před 16 lety na motocyklu, téměř nepoznávám. Funglnové obytné čtvrti a především ty dva mosty, Golden Bridge a most na Ruský ostrov. Ubytování máme v motoklubu Iron Angels a dva dny ve Vladivostoku si náramně užíváme. Jedeme na návštěvu nejjižnějšího cípu, kde se říká u majáku, míjíme i Ruský ostrov a užíváme si vyhlídek na město z nejvyšších bodů. Z Vladivostoku je to už jenom zpáteční cesta. V Chabarovsku kupujeme olej na výměnu, která nás čeká, kanistr pro případné problémy s benzínem a jedeme a jedeme. Motorky šlapou jako víno, cesta ubíhá a konečně se také setkáváme s krajany. U Mogoči je to motorkář Radovan ze Slovenska z Banské Bystrice a o den později narážíme na kamaráda Remsiho, který jede tam, odkud my jsme odjeli. Šestý den nás vítá Ulan-Ude, klubovna motoklubu Opozit, kde mám část bagáže, kterou jsem zde odložil. Dáme se zde trochu dohromady, připravíme naše motocykly a kam to bude teď, můžete jenom hádat.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

byly Led Zeppelin a jejich Immigrant Song. Dnes máme pátek 7. srpna a to znamená, že to všechno v Pardubicích začíná. Co? Friends Fest. Takhle, on bude zítra, že jo, ten Friends Fest. Ale dneska, a pozor, to je důležité, abyste věděli, v 17 hodin bude výjíždět spanilá jízda, je to tedy den před festivalem, ale jste na ní zváni mezi tedy tou 15. až 17. tedy od 15. hodin už tam začali sjíždět na Pernštýnské náměstí v Pardubicích, se začali sjíždět všichni, kdo se chtějí týhletý jízdy zúčastnit, jo? A můžete tam i pasivně, tedy jako diváci, to je na vás, pochopitelně. Takže výstava amerických strojů všech provedení, roku výroby, také motorizací, tak to všechno si tam můžete vyfotit a tahle spanilá jízda se pojede od 17 hodin, tedy kolem 17. by měli vyrazit. Pojedou všichni za jedním velkým polepeným vozem Ford Mustang. Friends Fest, to je záležitost, která se už v Pardubicích ujala, stala se, řekněme, takovou tradiční. Na dostihovém závodišti zítra 8.8. bude plno zábavy, to znamená Ameriky, autáky samozřejmě, je to velká rodinná oslava, Route 66 slaví 100 let, bude tam vystupovat Marpo, Tubla Tanka, David Koller. No, když si najdete vlastně na webu týhletý akce všechno, co tam je, tak si myslím, že těch lákadel je moc. Já tady mám dva lupeny pro někoho z vás, kdo by je třeba případně chtěl. Stačí, když mi napíšete na 720 001 222 správnou odpověď na velmi záludnou otázku. Je to v Pardubicích, takže řekněme si, jakou pečenou komoditou se Pardubice mohou chlubit. Jo? U nás je to celkem jasný, já myslím, že to dáte dohromady. Je to věc, která, taková pochutina je to. Jo? Já myslím, že víte asi, o co jde. Takže na čem prostě v Pardubicích frčej. Takže mi určitě napište 720 001 222, je to zítra, takže se domluvíme, že kdo mi, zítra je 8., tak kdo mi pošle jako 8. tu správnou odpověď na SMSku, no tak ten dostane dva lupeny na zítřejší Friends Fest v Pardubicích. Vy, kteří lupeny nedostanete, tam budete muset zasvít, to tak prostě chodí, jo. Ale něco potom ještě budu mít, tak možná, že třeba vyhrajete v dalším kole týhletý mini soutěže tady u nás v pátek. Já jsem Ota Seman, přeji pohodové páteční odpoledne a pouštím Arakain.

0: chlubit, nejen doma, ale vlastně asi i ve světě. Úplně nevím, jestli ve světě tuhle komoditu znají, ale věřil bych, že jo, proč ne. Takže, jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď.
1: Jirka Přemek, ahoj.
0: No, Ota, Radio Beat, čau. Asi víš, proč čau. Ti volám, viď?
1: No, tak jednou to nevyšlo, dopoledne, tak teď to vyšlo.
0: Teď to vyšlo, hele, tvoje SMSka přišla jako osmá a ty si napsal správně tu komoditu, pečenou komoditu, která... Takhle, jsou v tom spory. Jsou lidi, kteří říkají, že se perník peče a jsou lidi, kteří tvrdí, že se vaří. Ale to já nebudu úplně jako rozsuzovat, nicméně ty řekni přesně, co jsi teda napsal.
1: Perník.
0: Ano, je to tak, skutečně perník, ano, v Pardubicích se mohou pyšnit touhle komoditou, perníkem, a ty tím pádem získáváš lupeny na zítřejší Friends Fest. Jsi z Pardubic, nebo?
1: Z Pardubic, teďka momentálně jsou v Pardubickém kraji, ale ano. Jsou z Brna.
0: Jo.
1: Takže no problém.
0: Tak máš prostě na víkend jasno a vyrazíš, jo?
1: Super.
0: Tak to ti gratuluju. Užij si zítřejší parádní zábavný den na pardubickém dostihovém závodišti. Měj se, čau, ahoj.
1: Díky moc, díky, čau.
2: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Down on me, hlas jako pilá, tohle byla Janis Joplin. Pojďme na pozvánky. Šárka posílá hned dva kousky. Dnes zaspívá v pivnici na Koupáku v Janovicích nad Úhlavou Sid ze skupiny Staré pušky. Startují v 19 hodin a v neděli 9.8. na tradičním parketě v Dolní Lhotě, což je na Klatovsku, zahraje legendární Brutus. Otevírají už v 18 a Brutus vypukne v 19. Srdečně jste zváni. No a dnes večer od 19 hodin je v Červených pečkách Caruso Saida Show, tak nějak, nemám to tady s háčkem ani tak, takže Saida Show, živé bicí a zpěv, přijďte si zaspívat na přání, takže to je další z informací, pak bíťáci, ahoj, dnes na Aqualoka v Českých Budějovicích vystoupí Bětka Hrubá, která svým projevem vykouzlí magickou atmosféru, po které nastoupí funkroková legendární kapela Roadwork. Zítra v sobotu budou hrát na Aqualoka geniální, ne, jo, je tady genitální seskupení, tak trio trakturek, kteří vás zasypou světovými i tuzemskými hity ve svém originálním podání. Otevřeno už od 14 hodin, bar, grill, od 17 hodin akce, od 18 hodin potom už to bude úplně všechno frčet. Takže tam můžete vyrazit taky a vzít to už od odpoledne až hluboko do noci. Tady jsou YouTube.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Charakteristický sound skupiny Boston právě dozněl. 17. se blíží, na 17. připravil Šimi další zprávy. Po zprávách potom chystám Garyho Moora, Davida Bowieho, ale uslyšíme taky Volbeat.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Co se týče dopravy, mám tady zprávu přes naši býťáckou apku, ji posílal Jirka, je to z D5.
2: Nazdar Vespolek, rychlý info, dálnice D5, směr Plzeň, v pravém pruhu na kilometru 21 leží trámek, tak ho nenaberte, čau.
0: D1, 194. kilometr ve směru na Brno, v silném provozu havarovala dvě vozidla, je to osobák s motocyklistou, takže tam probíhá šetření. D35, 293. kilometr trasy Lipník na Bečvou Mohelnice. Pozor, tady je Kurtna na vozovce. Dále pak na D1 na 183. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s dalším předmětem na vozovce a vůbec je tam nějaký ruch, porouchané vozidlo, který tam stojí a ve vozovce je pneumatika. Tak pozor, býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes odpoledne polojasno až jasno, zejména na jihu Čech a východě území přechodně zvětšená oblačnost a zpočátku ještě může ojediněle zapršet. Večer bude od jihu přibývat mraku v jihovýchodní polovině území, teploty 24 až 29. Zítra jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Plážoví volejbalisté Jiří Sedlák a Jakub Šépka definitivně skončili na turnaji Pro Tour Elite v Hamburku. Ve skupině dnes prohráli i třetí zápas. Fotbalovou Spartu by mohl opustit kapitán Lukáš Haraslín. Slovenský křídelník dostal svolení k odchodu, zájem má saúdsko-arabský klub Al-Fatih. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna podal stížnost proti rozhodnutí soudu. Ten ho kvůli údajnému násilí vykázal z domu. V Plzni po třech měsících končí rekonstrukce části Americké ulice v centru města. 40-milionová úprava přinesla bezpečnější prostor pro chodce, lépe přístupné zastávky MHD a více zeleně. Doprava se tam vrátí už v pondělí. Více náměstkyně správy veřejného statku Andrea Fojtíková.
4: Bylo to náročné v tom, že se to dělalo vlastně jakoby za provozu těch obchodů, těch podnikatelů. Museli jsme zajistit přechod pro lidi, kteří křižují tu stavbu, takže tady projel finisher, zastavil, počkal, až přejdou lidi, přinášeli tady lidi ze stavby, kočárky jsem viděla.
3: A nakonec Globus rozšířil svůj online rozvoz do 70 obcí v okolí Prahy a na Ostravsku. Nově tak služba pokrývá dalších 140 tisíc lidí, na podzim má přibýt také Olomouc. Zprávy končí, dál už pouštíme Garyho Moora.

0: Tak tohle byl David Bowie, Life on Mars, to byla ta věc, která dozněla před malou chvílí. To nemusím tak úplně avizovat, toho Davida Bowieho jste poznali, možná stojí za to, abych avizoval to, že dneska má svátek Lada, takže znáte-li nějakou Ladu, nezapomeňte na ní, máme totiž 7. srpna, to je to jméno, který tedy vévodí v kalendáři, Ladám patří, gratulace i ode mě. Já jsem Ota Semana, přeji příjemný poslech toho dnešního tady odpoledního vysílání na Beatu. Před malou chvíli, zatímco tu zpíval David Bowie, tak mi volal Tomáš z Hradecké dálnice, tak si ho poslechněte.
1: Prosím tě, kdo jede po Hradecký D11, tak směr z Prahy na Hradec Králové, 59. kilometr, je tady havárie v rychlém pruhu, asi 3-4 auta, teď sem přijeli hasiči, ještě tady nejsou ani četníci, ale už se to začíná štosovat, tak ať se na to dají lidi pozor, 59. kilometr, směr Praha, Hradec Králové, děkuju moc.
0: Dobře, díky, čau.
1: Měj se hezky, čau, čau.
0: Berte to jako takový avízo všem, kteří jsou na silnicích, tak pokud se setkáte s něčím, o čem by měli ostatní býťáci vědět, tak mi to můžete samozřejmě volat, ale můžete to taky nechávat přes naší býťáckou apku. A teď k těm ještě kontaktům, to znamená, že můžete přes býťáckou apku nechávat taky vzkazy týkající se akcí, které se konají o nastávajícím víkendu. Většinou jsou to rokový akce, ale když to budou jiný, sportovní, motoristický a tak, prostě všechno, co býťáky zajímá, pište a nebo namlouvejte na to nahrávátko, který je v býťácky. Apce, můžete psát taky SMSky na 720 001 222 nebo případně maily na studio@radiobeat.cz. Slíbil jsem Volbeat, pouštím je právě teď.

0: Paint It Black od Stoneu, to je to, co právě teď doznělo, nabídnout vám můžu za chvíli menšinový sporty, a to s Petrem Šimáčkem. Vězte, že se v nich dozvíte něco o triatlonu, volejbalu, motorismu, horských kolech a taky flat tracku, takže to nás čeká v menšinových sportech, teď si dáme dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a co se těch čtyř kol týče, tak vězte, že silnice 1011 u Tehova, je to u Říčan, v zúžení je tam nehoda a jsou tam složky integrace.

0: Volejte 210 32 33 34.
1: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Čeští triatlonisté uspěli na domácích i zahraničních tratích. Řenč vyhrál dlouhý triatlon Slovak Man v čase 8.11, druhý skončil slabý a ženský závod ovládla Cibulková. Ve středním triatlonu v Mostě zvítězili Vol a Besperát, hradecký terénní triatlon pak vyhráli Soukup a Bisová. Volejbalistky České republiky vstoupily do přípravy na mistrovství Evropy vítězstvím 3-0 nad Rumunskem. Češky hrají s Rumunkami další přípravný zápas od 17 hodin. Francouzský automobilový jezdec Sebastien Ogier po havárii ve finské rally připustil, že letos zřejmě přišel o šanci na 10. titul mistra světa. Osminásobný šampion se tak zřejmě nedotáhne na rekordní samostatné prvenství v historii VRC. Po celý víkend se konají akce kolem Xterra Czech Republic, tedy terénního triatlonu v okolí Prachatic a Křišťanovic na Šumavě. Prima Cup, tedy seriál závodů horských kol, zítra pokračuje v Karlových Varech. Zítra je na programu také mistrovství republiky ve flatracku na dráze ve Slaném, odstartují třídy FT1, FT Classics a Young. Start je plánovaný na 13. hodinu. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

To byl Cat Stevens, Father and Son. Zatímco tahle ta muzika zněla, tak já jsem se díval ještě na ten program na Friends Festu, tedy zítra tahle akce bude probíhat v Pardubicích na dostihovém závodišti a fakt je to hodně pestrý. Musím říct, že se tam přijdou na svý nejenom chlapy, ale i ženský a děti. Jsou tam, je tam i dětský zábavní park, že jo, takový ty nafukovací skákadla podobně, taky Michalne svatba pro děti. Pro chlapy, hele, Czech Lumberjack, dřevorubecká show, pro ženský třeba módní přehlídky. Samozřejmě, co se gastronomii týče, bude to hodně o burgerech, to je, je tam dokonce i soutěž v pojídání burgerů, takže se můžete zúčastnit. Dále pak jsou tam nějaké další věci, samozřejmě Ameriky, Mustangy, vyhlídkové lety vrtulníkem, spousta, závěr bude ohňostroj, spousta zajímavostí, motorky, indiáni se tam sejdou. Taky je tam armáda České republiky se svojí prezentací, čekají vás tam nějaký modely vojenské techniky, ale zároveň i skutečná vojenská technika, Strongman Show, zkrátka opravdu to stojí za to, abyste si udělali ten čas na to a zítra navštívili dostihové závodiště v Pardubicích. Někdo z vás to bude mít zdarma, zadáčo takzvaně. Dva lupeny tady mám zase pro někoho. Já jsem se předtím ptal na tu komoditu pardubickou, to jsme myslím dali nakonec dohromady ten perník. Pojďme si říct, že když mi napíšete SMS-kou, jak se na tom pardubickém dostihovém závodišti jmenuje ten nejznámější skok, jo, který tam je, tak ten, kdo mi napíše správnou odpověď jako třetí, abych třeba dlouho nečekal, tak ten dostane ty dva lupeny. Posílám je mailem, nemusíte nikde vyzvedávat, je to celkem jednoduchý. Takže pište 720 001 222 je číslo sem do studia.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No tak víme dobře, že to byly Olympik a dej mi víc své lásky. Já jsem tady pokládal jasnou otázku týkající se dostihového závodiště v Pardubicích, kde se bude zítra konat Friends Fest, a nabízel jsem dva lupeny. Jak to celé dopadlo, si poslechněte právě teď.
1: Ano, prosím.
0: Tady je Ota Radio Beat, komu jsem se to dovolal, jaký máš jméno?
1: Lenka, ahoj.
0: Lenka, čau. Lenko, prosím čau. Tě, a ty jsi z Pardubic?
1: Ano, z Pardubic.
0: Přímo, Pardubičačka nebo Pardubačka?
1: Pardubačka, samozřejmě.
0: Jo, dobře. Tak jo, hele, zítra půjdeš na Friends Fest. To je dobrá zpráva, ne? Třetí správná odpověď. No, musíš mi tu odpověď teď říct ještě, když už jsi napsala.
1: Tak, je to taxis.
0: Taxis, ano, taxisů v Příkop. Chodíš i na dostihy, nebo tam půjdeš jenom tak jako na tuhle záležitost?
1: Vidíme dostihový závodiště z okna.
0: Jo, ty to máš...
1: to máme kousek.
0: Jo, takhle, no tak ty to máš opravdu kousek. No a teď máš ještě k tomu ty lupeny, takže ti gratuluju. Hele, počasí vyjde asi, jo, tak si myslím, že to bude dobrý, jo, že to bude fajn, že to
1: já
0: bude stát za to.
1: Taky, že to bude perfektní.
0: Tak si to zítra užij. Měj se,
1: děkujeme,
0: čau, ahoj.
1: Díky. Ahoj.

0: Tohle byly Black Sabbath a po nich se ke slovu dostane Petr Šimáček s dalšími zprávami. Na to 18. už je má připravený. Po 18. potom vyrazíme do 60., abychom si poslechli tři kousky z téhodletoho období v rámci Six O'Clock Rock tady u nás na Beatu. Teď doprava.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Je 35. 287. kilometr trasy Mohelnice Lipník nad Bečvou. Pozor, jsou tam lidé na vozovce, je tam poměrně dost rušno. Lidé tlačí v odstavném pruhu nějaký vozík. V sadech 35. v Plzni probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobáků a v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově ulici bourala taky dvě osobní vozidla. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Zítra slunečný den s letními teplotami, má být jasno až polojasno, 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. V neděli opět slunce, večer v Čechách přibývání vysoké oblačnosti a teploty 29 až 33 na severu a severovýchodě kolem 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Motocyklista Filip Salač dnes postoupil přímo do druhé části kvalifikace Velké ceny Británie Moto2. V měřeném tréninku zajel 13. čas a mezi postupující 14. udržel místo o necelou setinu sekundy. Automobilový závodník Dominik Stříteský bude chybět na Barum Rally ve Zlíně. Vedoucí muž mistrovství republiky se po vážné nehodě na polské rally nestihl zotavit. Soutěž se koná příští víkend. Policie vyšetřuje útok na podnikatele a mediálního manažera Jaromíra Soukupa. Ve Strančicích na jeho pozemek prý vnikli dva maskovaní útočníci a zranili ho natolik, že skončil v nemocnici. Už je známa totožnost záhadného muže z krkonošského Temného dolu. Člověka, který nekomunikoval, našli v úterý u základny tamní záchranky nedaleko křižovatky. Podle dnešních zpráv jde o cizince. Strakonice kvůli suchu zakázali odběr vody z řek a dalších vodních toků. Opatření začne platit od půlnoci a týká se mimo jiné zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut nebo zavlažování hřišť. V bratislavské rafinerii Slovnaft dnes hořela nádrž s ropným produktem, požár doprovázel výbuch a nad městem se šířil černý dým. Hasiči už oheň dostali pod kontrolu, příčina havárie není známa. A nakonec malá vodní elektrárna v jižních Čechách, Kořensko, projde modernizací za víc než 100 milionů korun. Nově budou do jara turbíny, generátory, rozvodny i řídící systém. Mluvčí ČEZu Martin Schreier vysvětluje proč.
4: Prodloužení životnosti těch elektráren, to znamená, že budou české energetice k dispozici další desítky let. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde i zvýšení bezpečnosti provozu a v neposlední řadě i zvyšování efektivity, což znamená, že stejné množství elektřiny vyrobíme z menšího objemu vody.
3: Dnešní poslední zprávy končí, teď vám nabídneme Beatles.
0: Six o'clock rock na Radio Beat.

No jo, vítejte v 60kách. Six O'Clock Rock, to jsou vždycky tři písně ze 60. let. Dvě už máme za sebou, ta první byla od Beatles, Dizzy Miss Lizzy. No takhle, byl to energický rock a byl to cover, jo, protože Beatles to nahráli 10. května 65 jako takovou, řekněme, rychlovku, protože potřebovali uspokojit požadavky nahrávací společnosti. George Harrison se v tom docela slušně vyřádil, vokály tam zvládal John Lennon, to jste konec konců slyšeli, tu píseň původně nahrál Larry Williams už asi o půl roku dřív, ale Beatles ji převzali do svého repertoáru. Takhle jsme ji slyšeli, tedy byla to záležitost z roku 65. Ta druhá, která dozněla teď, je z 61. Byla to píseň Wanderer od Diana. No a ještě nás čeká jedna a to bude tentokrát klasik Chuck Berry a No Particular Place to Go. Záležitost z roku 1964.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To byly synkopy a hůl v slunečních hodinách. Nás čeká teď doprava, za chvíli taky Beatoskop. A v Beatoskop ten má na svědomí Petr Šimáček. Pojďme se ale podívat na ty silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D11 mezi 54 až 59 kilometrem ve směru na Hradec počítejte s tvorbou kolony vozidel před dopravní nehodou. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra. A pak tady mám ještě informaci o tom, že na 13. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec musíte počítat s velkým problémem, protože tam hoří nebo hořelo vozidlo. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a tenhle osobák hasiči hasí. Případně možná v tuhle chvíli už uhasili, ale každopádně ta kolona, která tam narůstá, je docela velká. Tak počítejte, býťáci, se zdržením a jezděte, prosím, bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Na světě je robot, který dokáže létat i plavat pod hladinou. Jmenuje se Faf, váží 250 gramů a k pohybu ve vzduchu i ve vodě používá jediný pár křídel. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
4: Neexistuje mnoho ptáků, kteří používají křídla k létání i k plavání. Kormoráni, alky, buřňáci, skorci. A robotů je ještě míň. Moci létat a současně plavat je totiž oříšek, protože voda je 800krát hustější než vzduch. Ale řešení se našlo. Křídla robota jsou pružná. Ve vzduchu mávne křídly až 11krát za sekundu a jakmile se ponoří, odpor vody křídla deformuje, zmenší jejich plochu a robot zpomalí a mávne jen jednou za 10 sekund. Pro ochranu elektroniky před vodou inženýři nanesli silikonový film přímo na součástky. Nejvíc je ale vynoření z vody zpět do vzduchu. Robot vystřelí z vody za necelou sekundu. Může se hodit při mapování zatopených dolů nebo sledování čistoty přehrad.
1: Beatoskop.
3: Čínská automobilka NIO rozšířila nabídku o městský elektromobil Firefly, který vyjde na 750 tisíc korun. Jde o nejlevnější model značky, známé výměnou baterií místo dobíjení.
1: Beatoskop.
3: NASA vyvíjí nový kosmický čip, který má být až 100krát výkonnější než dnešní palubní počítače. Ve spolupráci s firmou Microchip vzniknou dvě verze pro hluboký vesmír i pro satelity na nízké oběžné dráze s vysokou odolností vůči radiaci a nízkou spotřebou energie. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil, jen připomenu, že ve všední dny ho slyšíte kolem 12.30 a v 18.30.
1: Radio B.

To byl Led Zeppelin, Going to California, já tu mám ještě pár pozvánek. Zítra v 19.30 zahraje na nádvoří domu Chopin v Mariánských Lázních rocková kapela Martin Černý Band. Všechny srdečně zveme do krásného prostředí kousek od kolonády, díky a s pozdravem David. Vážení přátelé, zveme vás na multikulturní festival Brodecké Open Air, které se koná zítra v Brodku u Přerova. K tanci a poslechu zahrají více či méně lokální kapely. Black metalový VS Ortel, divno po punkový Brodecké Underground, rocková Třetí dáma, poetičtí Budiš a punkový Session. Svá díla vystaví fotografka Michaela Dundálková, malířka Iveta Navrátilová a s ukázkou háčkování se předvede Jarka Bartoňková. Své kuchařské umění pak představí Jarda Konečný. To mi napsal Býťák Tazy. No a ahoj všichni, jste zváni zítra na muzikantské odpoledne do venkovních prostorů restaurace Atlantis v Ostrově. Zahrají tam Kufr, V5, 4R a Monopol. A je to vzpomínka na odešlé kamarády muzikanty, kteří už mezi námi nejsou. Tahle pozvánka je od Býťáka Vráti.

Nabíto do novin, Mellow i Low. Ještě pozvánky, zítra v Žehuni na hřišti od 20 hodin zahraje kapela Stresor a srdečně zvou pořadatelé. Ještě pozvánka, a to na Open Air Sudice u náměstí. Zítra od 19 hodin budou hrát Jana Uriel Kratochvílová, The Latecomers, Rebelia a Aldabra, píše Jaroslav. Třetí ročník rokového Atom Festu s mírovým poselstvím se koná zítra od 14 hodin v Atom muzeu Javor 51 u Míšova v Brdech. Jediný koncert na světě v bývalém skladu jaderné munice rozehraje kapela Hard Barok s generálem Andorem Šándorem za bubny. Následuje Košík Band a festíku končí Beer Reminder, píše Jarda, a kapela Hardmox zve všechny býťáky na 12. ročník Grillfestu v sobotu 8.8. od 12 hodin do Šluknova. Kapela Hardmox bude hrát od 18.30.

Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.

0: Řekl jste fuj, cizinče?
1: Ano, fuj.
2: Fuj, kolalokově limonádě?
1: Ano. Fuj, kolalokově limonádě.
2: Šílenec.
0: Anarchista.
1: Nikoliv, pánové. Ani to, ani ono. Nýbrž.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
3: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

0: klasice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 20. Smlouva s firmou. Mezi roky 1997 a 1998. Čte Zemánek.
2: Náš nový manažer Dan Petřík se hned usil do práce a tak se o dost zvýšila četnost našich koncertů. Využíval svých známostí mezi promotéry, takže jsme jezdili po republice a hráli, kde se dalo. Na punkových miniakcích, skateových závodech, v prapodivných klubech, na malých festivalech nebo jako předkapela s někým známějším. Dan kromě jinýho v roce 1997 zařídil, že jsme v Praze v klubu Belmondo předskakovali Sick of It All, legendární americký hardkorový kapele. Poprvé jsme stáli na pódiu před opravdu velkým, i když dost ortodoxním publikem. Celý tohle období bylo pořád dost punku, kdy jsme zažívali spoustu srandy a dobrodružství. Jezdili jsme za cesták ve starý dodávce, na pódiu pili z flašek tvrdý alkohol a pak tam dělali nesmysly. Když jsme někam přijeli hrát, byli jsme vizáží i hudbou trochu jiný než ostatní. Mezi džískama a křivákama takovej prapodivnej tým z Prahy. Vesměs všude nás měli dost na salámu. Na jednom festivalu někde v horách, který pořádala taková banda přerostlých dřevorubců, jsme po koncertě šli za tím největším a nejhlavnějším prostýbenou 1000 korun na naftu a on řekl:
3: tak hele, dám vám dvě možnosti, jo. Buď odjedete bez peněz v klidu, nebo odjedete bez peněz a ještě dostanete do držky.
2: V tomhle roce jsme taky natočili v kompletní sestavě v profesionálním studiu naše první věci. Neměli jsme ještě materiál na celou desku, ale zároveň přišla šance mít hudbu na CD kompilaci, kterou vydávala jedna internetová firma. Celý se to motalo kolem snowboardingu, což zapadalo do sebe, protože jsme na prkně jezdili a vlastně všechny z toho tvrdýho jádra znali. A tak jsme natočili v jednom studiu písničku Banány a snívec hory. Ta nám přišla taková tematická, neboť její text vzniknul v Krkonoších ve frontě na vleku.

Banány a hory byly v dost pestrý směsici písniček od jiných kapel. Tý kompilace vyšlo asi 20 tisíc. Část jako příloha časopisu Board a zbytek se rozdával na závodech a podobně. Celý nás to posunulo o dost dál. Pořadatelé koncertů si na základě poslechu alespoň dvou songů mohli představit, koho si k sobě zvou. A taky se to dalo pustit zajímavým lidem. Dan Petřík měl totiž vizi a tou bylo vydat desku u velké firmy. Velkých hudebních vydavatelství bylo v té době v republice 5 a v podstatě rozhodovali o osudech mnoha umělců a zásadně ovlivňovali hudební trh. I když to není tak dávno, tak pořád bylo minulý století a tenkrát panovala v našem odvětví úplně jiná situace. Oproti dnešku byl internet v plenkách a lidi vlastně teprve začínali používat hromadně mobilní telefony a tak stál hudební biznis na prodeji CDček a dokonce ještě kazet. Nešlo udělat to, že by si desku někdo natočil, vypustil a zpromoval sám, jak je to teď díky internetu a digitálním technologiím běžný. Tenkrát si ty firmy pečlivě vybírali, do koho investujou a v podstatě nikdo nikomu nevydal desku jen tak ze známosti. Když si někoho vybrali, zaplatili mu studio, fotografa, natočení klipů, protlačili ho do všech možných médií, prostě kromě zřizování koncertů se o něj kompletně postrali. Logicky měli pak z prodeje desek podstatný díl. A samozřejmě sledovali trendy v zahraničí a snažili se o český kopie všeho možného. No a zrovna někdy v té době se z naší oblíbený a do té doby normální, nemainstreamový skateový kapely Offspring stali díky klipu Pretty Fly for a White Guy světový megahvězdy. I u nás v republice to zafungovalo. Ten klip vyhrál několikrát hitparádu v ESU a firmy začaly čmuchat, jestli by se něco podobného nenašlo někde doma pod řípem. Na hudebním vydavatelství Sony Music si poslechli Banány a hory, zjistili, že jsme známí ze skateové scény, pak se šli podívat na koncert, tam viděli, že sice nejsme úplně Offspring, tak chvilku přemýšleli, nicméně nakonec nám nabídli smlouvu na 5 desek. Teď už to mělo být navážno. Stálo před náma rozhodnutí, kdy jsme v podstatě řešili jenom to, zda v případě podpisu smlouvy z naší kapely náhodou nikdo nebude chtít dělat cvičený opice. Nepřáli jsme si, aby nás někdo tlačil do nějakých moderních sladkých cajdáků a snažil se z nás udělat něco, co nejsme, protože taková pověst tenkrát kolovala o hudebních vydavatelstvích mezi muzikanty. Z molochu, kde pracují stovky lidí a dělá se tam ostrý biznis, šel prostě trochu strach. Ale byli jsme ujištěni, že se tak nestane. Smlouvu jsme podepsali a fakt, nikdy nám nikdo do hudby nekecal. A i když jsme se jim ve finále moc nevyplatili, tak s lidma ze Sony jsme měli vždycky velmi dobrý a férový vztahy. Ale to předbíháme. Prvním bodem ve smlouvě s vydavatelstvím bylo samozřejmě vydat desku.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.